0: stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Seděli jsme v zadní lavici. Zouhar seděl po mé pravici.

se do mne obula, tak aby to dobře dopadlo, o pěknou řadu roku posunul se v čase svět.

Takhle hraje Český impuls. Zrcadlo, kniha vázaný v kůži. Zrcadlo, kouzel je víc než dost. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

mě přepadla. Vzhledem k této obtíži rozhodl jsem se ke kříži na pivo zajít. Plzeň tam mají, totiž Plzeň tam mají. Když jsem přicházel k výčepu, tak jsem spozoril.

0: Cesta z Prahy do Českého Krumlova a na Lipno je o něco rychlejší. Silničáři otevřeli nový přivaděč z dálnice D3. Stavba dlouhá přes 3 kilometry trvala přes 2 roky. Díky přivaděči se uleví také obcím Dolní Třebonín a Prostřední Svince, odkud odvádí transitní dopravu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl dodává další výhody, snížení hlučnosti a zvýšení bezpečnosti.
1: Silnice jsme od Dolního Třebonína od dálnice, kde ty řidiči jezdili, velmi nebezpečná. Měli jsme zde nebezpečnou úrovňovou křižovatku u Jájce, kde se stávaly často nehody, takže za mě výrazně zvýšení bezpečnosti a de facto i ty plynulosti dopravy a odvedení ty transitní dopravy Prostřední Svinců a z Dolního Třebonína.
0: Součástí nového přivaděče z dálnice D3 jsou 3 mosty. Území pod dvěma z nich slouží jako biokoridor pro nejrůznější živočichy od obojživelníků až po spárkatou zvěř. Účast Čechů na preventivních prohlídkách se každoročně zlepšuje. Přesto ale čtvrtina dospělých nechodí na žádné. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026, o kterém píše iDnes.cz. Důvodů, proč někteří lidé prevenci zanedbávají, je podle studie několik. Třetina dotázaných údajně neví, která vyšetření je možné podstoupit. Téměř pětině pak není jasné, jaké prohlídky hradí pojišťovna. Čtvrtina zase uvedla, že se cítí zdravě a nevidí k návštěvě lékaře důvod. Rašelinový pavilon u opravených Císařských lázní v Karlových Varech má šanci na znovu vzkříšení. Zatím totiž místo historické lázeňské památky připomíná něco jiného, chátrající stavební buňku.
2: Hejtmanství se dohodlo s památkáři, že stavbu z konce 19. století zachrání. Pavilon trápí spodní voda a to se musí urychleně zastavit. Před rekonstrukcí se zároveň řeší, co z objektu bude. Vary už nechtějí nic statického, takže půjde nejspíš o kavárnu, restauraci nebo klub. Rašelinový pavilon má totiž po dvou podlažích, pod zemí i na povrchu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić ostře kritizoval Haagský soud. Vadí mu, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí. Píše o tom agentura AP. O propuštění Mladiče z humanitárních důvodů přitom několikrát žádala jeho rodina i srbská vláda a poslední žádost byla zamítnutá před týdnem. Mladič, přezdívaný balkánský řezník, zemřel ve čtvrtek ve věznici v Haagu ve věku 84 let. Odsouzený byl v roce 2017 Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Pražané to v pátek oznámili na svých webových stránkách. Karabec vedl Spartu z pozice kapitána už v minulém ligovém kole v Brně proti Artisu, teď ale převzal pásku natrvalo. Jako jeho zástupce určili defenzivního univerzála Patrika Vidru. V létě přitom nebylo dlouho jasné, zda Karabec na Letné zůstane. Předchozí dvě sezóny strávil na hostování v Hamburku a Lyonu. V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Česko se dočká 20 nových přehrad. Vládní plán už připravuje ministerstvo zemědělství a má být i ve formě speciálního zákona. Většina plánovaných vodních děl zatím nemá napevno určené místo. Na čtyřech se ale už pracuje.
2: Stavba v Nových Heřminovech má začít za 2 roky. Vlachovice, Skalička a Kryry zatím řeší papírování a potenciálně čekají na 30. léta. O dalších místech se podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého teprve rozhodne.
3: Výběr těch lokalit bude vycházet z aktuálního generelu lokalit akumulace povrchových vod, který byl schválen už v roce 2020 a kde v tuto chvíli je 86 možných lokalit.
2: Snahu bojovat proti suchu 20 přehradami řada ekologů kritizuje, třeba Jiří Koželouch ze hnutí Duha.
4: Tak by pak nemuseli zbýt peníze třeba na revitalizace vodních toků, které zase by udržely více vody, protože u nás vodní toky jsou z dob socialismu napřímeny, voda rychle odtéká z krajiny, byl taky ten trend odvodňování krajiny, to se nám dneska vůbec nehodí.
2: Koželouch dodal, že klíčová je při jakémkoliv opatření taky komunikace s veřejností. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Armáda chystá informační systém zabezpečení obrany státu. Ten by měl během krizí poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém má propojovat data ze státních systémů, registrů, senzorů nebo dispečinků i zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Součástí má být také modul antidronové ochrany a změna systému varování obyvatel. Podle armádního webu by měl systém vzniknout do konce letošního roku. Projekt vychází z vládního usnesení, které stanovilo Ministerstvu obrany termín splnění úkolu do konce roku 2028. Evropská unie podává pomocnou ruku Nepálu. Asijské zemi zasažené povodněmi poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc. Na síti X to v pátek oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pomoc se zaměří na potraviny, čistou vodu nebo zdravotní péči. Přívalová povodeň zasáhla ve středu himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Na nepálské straně si vyžádala nejméně 579 obětí. Čínské úřady hlásí prozatím obětí 5. Iránská státní média otevřeně zaútočila na rodinu amerického prezidenta. Televize v Teheránu odvysílala video, ve kterém přímo vyhrožuje 20-letému synovi Donalda Trumpa Baronovi. Americká tajná služba okamžitě zahájila vyšetřování.
5: Video iránské televize se nazývá Kde zabít barona Trumpa. Propaganda na něm ukazuje grafiku z místy, kde se prezidentův nejmladší syn obvykle pohybuje. Teherán za spáchání atentátu na barona Trumpa slibuje 10 milionů dolarů. Mluvčí americké tajné služby oficiálně potvrdil, že úřady o videu vědí. Experti považují riziko atentátu za vážnou hrozbu. Z bezpečnostních důvodů tajná služba odmítá komentovat jakékoliv podrobnosti. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování ve španělském Getafe přestoupila do maďarského Ferencvároše. O transferu 28-letého křídelního hráče oficiálně informovali oba kluby. Birmančević odchází z Letné jako další velká opora minulých let po Kuchtovi, Haraslínovi nebo Serencenovi. V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kup mi den,

hvězdí. Tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Cesta z Prahy do Českého Krumlova a na Lipno je o něco rychlejší. Silničáři otevřeli nový přivaděč z dálnice D3. Stavba dlouhá přes 3 kilometry trvala přes 2 roky. Díky přivaděči se uleví také obcím Dolní Třebonín a Prostřední Svince, odkud odvádí transitní dopravu. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl dodává další výhody, snížení hlučnosti a zvýšení bezpečnosti.
2: Silnice jsme od Dolního Třebonína do dálnice, kde ty řidiči jezdila velmi nebezpečná. Měli jsme zde nebezpečnou úrovňovou křižovatku u Rájce, kde se stávaly často nehody, takže za mě výrazně zvýšení bezpečnosti a de facto i ty plynulosti dopravy a odvedení ty transitní dopravy Prostřední Svinců a z Dolního Třebonína.
1: Součástí nového přivaděče z dálnice D3 jsou 3 mosty. Území pod dvěma z nich slouží jako biokoridor pro nejrůznější živočichy od obojživelníků až po spárkatou zvěř. Účast Čechů na preventivních prohlídkách se každoročně zlepšuje. Přesto ale čtvrtina dospělých nechodí na žádné. Vyplývá to z průzkumu Stada Health Report 2026, o kterém píše i dnes.cz. Důvodů, proč někteří lidé prevenci zanedbávají, je podle studie několik. Třetina dotázaných údajně neví, která vyšetření je možné podstoupit. Téměř pětině pak není jasné, jaké prohlídky hradí pojišťovna. Čtvrtina zase uvedla, že se cítí zdravě a nevidí k návštěvě lékaře důvod. Rašelinový pavilon u opravených Císařských lázní v Karlových Varech má šanci na znovu vzkříšení. Zatím totiž místo historické lázeňské památky připomíná něco jiného, chátrající stavební buňku.
3: Hejtmanství se dohodlo s památkáři, že stavbu z konce 19. století zachrání. Pavilon trápí spodní voda a to se musí urychleně zastavit. Před rekonstrukcí se zároveň řeší, co z objektu bude. Vary už nechtějí nic statického, takže půjde nejspíš o kavárnu, restauraci nebo klub. Rašelinový pavilon má totiž po dvou podlažích, pod zemí i na povrchu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić ostře kritizoval Haagský soud. Vadí mu, že nepropustil kvůli chatrnému zdraví z vězení Ratka Mladiče, odsouzeného za válečné zločiny na doživotí. Píše o tom agentura AP. O propuštění Mladiče z humanitárních důvodů přitom několikrát žádala jeho rodina i srbská vláda a poslední žádost byla zamítnutá před týdnem. Mladič, přezdívaný balkánský řezník, zemřel ve čtvrtek ve věznici v Haagu ve věku 84 let. Odsouzený byl v roce 2017 Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, mimo jiné za genocidu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu slovenského lídra Lukáše Haraslína. Pražané to v pátek oznámili na svých webových stránkách. Karabec vedl Spartu z pozice kapitána už v minulém ligovém kole v Brně proti Artisu, teď ale převzal pásku natrvalo. Jako jeho zástupce určili defenzivního univerzála Patrika Vidru. V létě přitom nebylo dlouho jasné, zda Karabec na Letné zůstane. Předchozí dvě sezóny strávil na hostování v Hamburku a Lyonu. V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Vamorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, suryťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

Hned dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal.

Vrabec čeká plnej vervy, jako struny už má nervy, když tom slyší divný zvuky. Už se rozhrnuje roští, chudák lovec oči třeští a flinta mu padá z ruky.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Česko se dočká 20 nových přehrad. Vládní plán už připravuje Ministerstvo zemědělství a má být i ve formě speciálního zákona. Většina plánovaných vodních děl zatím nemá napevno určené místo, na 4 se ale už pracuje.
2: Stavba v Nových Heřminovech má začít za 2 roky. Vlachovice, Skalička a Kryry zatím řeší papírování a potenciálně čekají na 30. léta. O dalších místech se podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého teprve rozhodne.
3: Výběr těch lokalit bude vycházet z aktuálního generelu lokalit akumulace povrchových vod, který byl schválen už v roce 2020 a kde v tuto chvíli je 86 možných lokalit.
2: Snahu bojovat proti suchu 20 přehradami řada ekologů kritizuje, třeba Jiří Koželouch ze hnutí Duha.
4: Tak by pak nemuseli zbýt peníze třeba na revitalizace vodních toků, které zase by udržely více vody, protože u nás vodní toky jsou do socialismu napřímeny, voda rychle odtéká z krajiny, byl takový ten trend odvodňování krajiny, to se nám dneska vůbec nehodí.
2: Koželouch dodal, že klíčová je při jakémkoliv opatření taky komunikace s veřejností. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Armáda chystá informační systém zabezpečení obrany státu. Ten by měl během krizí poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém má propojovat data ze státních systémů, registrů, senzorů nebo dispečinků i zdrojů Severoatlantické aliance a Evropské unie. Součástí má být také modul antidronové ochrany a změna systému varování obyvatel. Podle armádního webu by měl systém vzniknout do konce letošního roku. Projekt vychází z vládního usnesení, které stanovilo Ministerstvu obrany termín splnění úkolu do konce roku 2028. Evropská unie podává pomocnou ruku Nepálu. Asijské zemi zasažené povodněmi poskytne 2 miliony eur pro okamžitou humanitární pomoc. Na síti X to v pátek oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Pomoc se zaměří na potraviny, čistou vodu nebo zdravotní péči. Přívalová povodeň zasáhla ve středu himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Na nepálské straně si vyžádala nejméně 579 obětí. Čínské úřady hlásí prozatím obětí 5. Íránská státní média otevřeně zaútočila na rodinu amerického prezidenta. Televize v Teheránu odvysílala video, ve kterém přímo vyhrožuje 20-letému synovi Donalda Trumpa Baronovi. Americká tajná služba okamžitě zahájila vyšetřování.
5: Video iránské televize se nazývá Kde zabít barona Trumpa. Propaganda na něm ukazuje grafiku z místy, kde se prezidentův nejmladší syn obvykle pohybuje. Teherán za spáchání atentátu na barona Trumpa slibuje 10 milionů dolarů. Mluvčí americké tajné služby oficiálně potvrdil, že úřady o videu vědí. Experti považují riziko atentátu za vážnou hrozbu. Z bezpečnostních důvodů tajná služba odmítá komentovat jakékoliv podrobnosti. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Veljko Birmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování ve španělském Getafe přestoupila do maďarského Ferencvároše. O transferu 28-letého křídelního hráče oficiálně informovali oba kluby. Birmančević odchází z Letné jako další velká opora minulých let po Kuchtovi, Haraslínovi nebo Sørensenovi. V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Odbyla 6. hodina, před námi je sobotní ráno, 29. srpen, Adam Kořica přeje hezké ráno, doufám, že se na dnešek dobře vyspali a teď už Dalibor Janda, písnička Padá hvězda.

0: Zdravím vás z rádia Český Impul, se přeji poklidné a ničím nerušené sobotní ráno. Máme po šesté, za malou chvíli naše letní kino. Helena Vondráčková, Václav Neckář, duet Znala pana pána z filmu Jak utopit doktora Mráčka a neb Konec vodníků v Čechách.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: S větrem ve vlasech naše první ranní sobotní hudební dvojice nabídne písničky pro motocyklisty, více si řekneme po půl sedmé. Jaké stopy se zachovaly v africké Mombase po otrokářích? Ví cestovatel Jirka Kolbaba rád se s námi o své zkušenosti podělí o půl druhé. Jiří Sovák nám poradí, abychom si koupili horký klich. K čemu se nám hodí, uslyšíme ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin a 15 minut. Teď už letní kino, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota 29. srpen, do půl sedmé ještě určitě trio Achil Zachar Bolek a písnička Týden končí. Před námi je poslední prázdninový víkend, doufám, že se máte fajn. Zajímá mě, do jakého počasí jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na našem WhatsAppu a nebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo je stejné 734-787-981. Pište, pište a zapojte se i vy do sobotního ranního vysílání tady na rádiu Český impuls.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji dobré ráno, po půl sedmé Karel Zich, také Hana Zagorová, ze všeho nejdřív ale Josef Laufer, písnička S Bohem lásko, já jedu dál, teď už nás ale čeká předpověď počasí.
1: V sobotu bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší teploty 21 až 26, na jihu Moravy až kolem 28 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál.

jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota 29. srpen, přeji poklidné a ničím nerušené ráno. Máme po půl sedmé a to znamená, že na řadě je naše první ranní hudební dvojce. Ta dostala název S větrem ve vlasech, čekají nás písničky pro motocyklisty. Milan Chladil, nahrávka Jezdím bez nehod a pak také Věra Špinarová, píseň Bílá Java 250. A tematika motocyklistů motorek byla zvolená proto, protože v tento den roku 1885 německý vynálezce Gottlieb Daimler sestrojil první motocykl. My si hrajeme muziku let 60. až 80. Dobré ráno.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Řídím se jako drek, však

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota 29. srpen do 7. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Vítězslav Vávra, písnička Dívky z diskoték. Filmy s hvězdičkou vždy budily pozornost, však to určitě dobře znáte, jo, takové to zakázané ovoce, nejvíc chutná, filmy s hvězdičkou slibovaly aspoň třeba malé množství erotiky, náznak něčeho jakože zakázaného, však to určitě dobře všichni víme, jo? Nebudeme se tvářit, že ne. Každopádně, my jsme si pro vás přichystali víkendové hlasování Rádia Český impuls a zajímá nás, jestli byste nechali dívat své děti na filmy s hvězdičkou. Hlasovat můžete v anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls, anebo mi klidně napište na náš WhatsApp 734 787 981.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Ministerstvo práce plánuje od ledna krok zpátky. Chce se vrátit k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti. Příští rok by tak rezort rád ušetřil zhruba 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by pak činila 60% průměrné mzdy na místo letošních 80%. Proti návratu k předchozím pravidlům se ale staví odbory i zaměstnavatelé a nesouhlasí ani odborní. Poslední srpnovou sobotu hraje Zlín všemi barvami. Může za to FEDO, neboli Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů.
2: Není barva, která by dnes ve Zlíně nebyla k vidění. 22. ročník festivalu s hosty od Slovenska přes Polsko, Lotyšsko, Švýcarsko až třeba po Indii nabízí pestré kroje, hudbu, tanec, zpěv, lidové tradice i báječnou náladu. Dnes kromě vlastních vystoupení také monster koncert se stovkami muzikantů z celého světa a veliký průvod, který si ze Zlíňanů nesmí nechat ujít snad vůbec nikdo.
1: Spojené státy si plácly s Venezuelou. Země uzavřely ropnou dohodu, která americké straně zajišťuje většinovou kontrolu nad víc než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Uvedl zároveň, že se jedná o největší ropnou dohodu ve světové historii. Prozatímní venezuelská prezident Rodriguezová dosažení dohody potvrdila. Dodala, že dohoda umožní výrazné zvýšení těžby ropy a Venezuele přinese rozsáhlé investice a daňové příjmy. Spartu definitivně opouští srbský fotbalista Birmančević. Bývalá opora Pražanů po jarním hostování v Chetafe přestoupila do Ferencvároše. O transferu 28-letého křídelního hráče oficiálně informovali oba kluby. Birmančević přišel do Sparty v roce 2023 na hostování a vytvořil spolu s Haraslínem a Kuchtou obávané útočné trio. Na Letné Birmančević působil do letošního února. Dnes čekáme sluníčko i mraky, hlavně na východě území musíme ráno počítat i s přeháňkami. Večer bude na západě Čech přibývat oblačnosti, naměříme do 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:07, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené sobotní ráno, 29. srpen, na řadě muzika let 60. až 80. samozřejmě jenom české hity z této doby, ty, které máme rádi, a teď už Žentour, Janek Ledecký, nahrávka Všechno bude fajn.

0: žít.
1: A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebík,

0: Za 2 minuty 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Karel Gott, písnička Konec ptačích árií, melodie z filmu My ztracený holky. Sobota 29. srpen, před námi je poslední víkend prázdnin, tak doufám, že ho budete mít co nejpohodovější. Ti z vás, kteří musíte být v práci, tak vám přijeď, vám to utíká. No a za malou chvíli Karel Gott.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Ani v sobotu ráno vás nemůžu ochudit o naši impulzovec krabičku. Máme v ní skupinu Balet, písničku Hej pane disc jockey, více už prozradí Helena Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na sobotní televizní typy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dozvíme se, co si nesmíme nechat ujít v rámci televizního vysílání. A myslíme na vás i co se večerního programu týče. Nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Na písničky z těchto ranků se můžete těšit společně s námi po 19. hodině. Za minutu 7:45, teď už letní kino, Karel Gott, písnička Konec ptačích árií.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Za 9 minut půl osmé přeji hezké sobotní ráno, 29. srpen, Český impuls, takhle duet Letní noc. No já jsem přemýšlel nad tím, že moc těch letních nocí už asi nezažijem, ostatně ta dnešní, která nás čeká, může být jednou z posledních. Máme tady poslední prázdninový víkend, na řadě je za malou chvíli Václav Neckář, píseň Chci tě líbat. A když se bavíme o těch letních nocích, o tom počasí, protože na večer už se začíná ochlazovat, to samé platí i pro ráno, koukám, že nás zdraví pan Zbyněk z Nimice, který hlásí zataženo po dešti 19 stupňů. Pan Zbyněk přeje všem hezkou sobotu. Tak hezkou sobotu i vám, pane Zbyňku, děkuji za zprávu a ty další sbírám buď to na našem WhatsAppu na čísle 734 787 981 nebo můžete poslat klasickou SMSku, je to na vás, já se těším na naši spolupráci za 8 minut půl osmé a teď už Václav Neckář, písnička Chci tě líbat. Dobré ráno, sobota, 29. srpen.

0: 3 minuty po půl osmé, hezké ráno, Český Impuls, sobota 29. srpen, za malou chvíli duet Pár slov, pár kroků, pár gest, Marie Rotrová a Karel Černoch. Dnešní sobota nabídne mraky, ale i slunce, bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přáňkami, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů. Máme 4 minuty po půl osmé, na řadě je duet Pár slov, pár kroků, pár gest.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota 29. srpen. Na řadě je naše impulzovec Krabička, máme v ní skupinu Balet, písničku Hej pane disjokej a blíže už nám tuhletu skupinu představí Helena Vondráčková. Za minutu 7:45.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: V polovině 80. let se v české populární hudbě začaly objevovat nové tváře. Ne všechno, co točili, přežilo, na mnohé se od té doby zapomnělo a po něčem zůstala třeba jen jedna písnička. To byl případ skupiny Balet, se kterou nějakou dobu zpívala i Iveta Bartošová. Balet zůstane v paměti písničkou Hej, pane disjokej. Mám ji ráda, protože je v ní jednoduchost a trochu naivity tehdejšího diskotékového mládí. Až jsem se divila, že text k ní napsal Zdeněk Rytíř. Písničce Hej, pane disjokej prostě patří můj úsměv. Hey,

0: Máme za 8 minut 8.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Jednou jsem zaznamenal, že vaše písnička Šaty z šátků má něco společného s Karlem Gottem. Vysvětlete to, prosím.
3: Já jsem kdysi napsal Karlovi Gottovi píseň, která se jmenuje Bloudím pasáží, a on potom mě řekl, jestli bych mu nechtěl napsat taky takovou nějakou baladickou nebo kantilenovou píseň, nějakou pomalou takovou, tak já jsem říkal, no tak uvidíme, no, zkusím to samozřejmě. No tak jsem vymyslel takovou písničku.
2: Takže jste k němu zajel a nabídl mu právě Šaty z šátků.
3: Já jsem zajížděl za Karlem domů, tam, co bydlel na té Bertrance, a tam u klavíru jsme to spolu jsem vlastně to cvičili a tak nějak. A jemu se líbila.
2: No ale proč jste si nakonec naspíval sám?
3: Pak mě po nějakým časem říkal, já to pořád zpívám takovým tím belkantem, to není ono, mně se hrozně líbí, jak to zpíváš ty tím drsným hlasem, že to tak prožíváš, jako nechceš si to natočit sám, říkám ti, budeš mít hit.
2: To bych měl asi rozporuplné pocity, když mistr odmítne moji písničku.
3: Já jsem tenkrát posmutnil, protože to byla taková věc prestiže pro skladatele, jehož píseň si Karel vzal do repertoáru, to byl úspěch. Nehledě k tomu, že i tam byl takový předpoklad, že na autorských honorářích se to taky projevilo, protože Karel vydával neskutečný miliony vlastně desek.
2: No, chápu, že se vám do toho moc nechtělo, o čím vás přesvědčil.
3: On mě říkal ještě, já ti garantuju, že budeš mířit.
2: No ale vy jste ji tedy natočil a hned byl nějaký úspěch, ne?
3: Tenkrát nějak nelenil a zrovna to bylo někdy z jara. Zavolal do Bratislavy na festivalový výbor bratislavské liry, že máme pěknou píseň, tak ji tam přihlásil, ještě dodatečně ji vzali. No a nakonec vlastně jsme s tou písní vyhráli zlatou bratislavskou liru. Takže tenkrát to bylo takový dilema, ale dneska se na to dívám jinak. Sice jsem přišel třeba o dost peněz, ale vyhrál jsem bratislavskou liru, což je úžasný.
2: Takový úspěch si určitě tahle písnička zasloužila a my si ji proto na Českém impulzu připomeneme.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. České dráhy pro konec letních prázdnin posílí železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají navíc stovky míst, hlavně na linkách z Moravy do Prahy. Dopravce zároveň vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Dráhy o tom v týdnu informovaly v tiskové zprávě. Od září se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Vyšší poptávka doprovází konec prázdnin tradičně. Během tohoto víkendu mají tak České dráhy posílit i spoje do hlavního města z Českých Budějovic nebo ze západu i východu Čech. Vyšší kapacitu budou mít také vlaky mezi Brnem a Prahou. Podle dopravce se dá očekávat, že se přepravní špička rozloží do více dní. I tak ale doporučuje rezervovat si místa dopředu. Policie pátrá po 16-leté dívce. Včera odpoledne odešla z dětského domova v Praze 4, odkud vyrazila na plánovanou vycházku. Podle policie dívka trpí duševní poruchou a je důvodná obava o její život a zdraví. Pohřešovaná je přibližně 170 cm vysoká, střední postavy, má polodlouhé světle hnědočervené vlasy k ramenům a modré oči. V době odchodu měla na sobě červeno-růžové tričko, modré džíny a široké boty typu skate. Může se pohybovat na celém území Prahy. Výrazným poznávacím znamením by mohla být její nekoordinovaná klátivá chůze. Jakékoliv informace o hledané dívce volejte na tísňovou linku 158. Boj s chronickou lymfocytární leukémií usnadňuje cílená léčba. Ta dokáže pacientům prodloužit život, ale pojišťovna ji běžně neplatí. Cestu k ní proto otevírají akademické studie, které nabízejí pacientům léčbu zdarma. Díky nim mají také lékaři možnost hledat nejúčinnější a nejšetrnější kombinace léků. Výhody cílené léčby popisuje lékař první interní kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Špaček.
2: Zejména u těch mladších pacientů, pokud nemají opravdu nějakou těžkou práci, jsou v naprosté většině případů schopni dál v té práci pokračovat. Ta omezení, která třeba vyplývá z chemoterapie, odpadá. Těch cílených léků máme vícero, buď jsou všechny v tabletách, anebo se to kombinuje s tou biologickou léčbou.
1: Akademický výzkum chronické lymfocytární leukémie už zajistil léčbu pro 67 českých nemocných. České zdravotnictví tak ušetřilo přibližně 120 milionů korun. Kvůli udržitelnosti a dostupnosti je ale podle odborníků nezbytné zapojení státu a pojišťoven. Islanďané možná znovu zaklepou na dveře Evropské unie. Dnes se totiž na Islandu koná referendum o obnově přístupových jednání o vstupu země do 27. Výsledek není předem vůbec jasný. Průzkumy ukazují, že proti obnově přístupových rozhovorů je těsná většina Islanďanů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Pokud by přístupová jednání dopadla úspěšně, musel by Island vyhlásit další referendum o samotném vstupu. Dnes čekáme většinou polojasno až oblačno, sprchne hlavně na horách. Ráno bude na východě území obloha i zatažená a srážky četnější. Večer bude na západě Čech přibývat mraků. Naměříme maximálně kolem 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině. Leni, děkujeme za zprávy. Uslyšíme se zase za hodinu a do té doby jenom muzika let 60. až 80. Já jsem Adam Kořica a přeji vám hezké ráno. Sobota 29. srpen. Svátek slaví dámy se jménem Evelína. Přejeme vše nejlepší a teď už projektil Pavel Roth zpívá písničku Zahrada ticha, která zazněla ve filmu Pupendo.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní ráno, 29. srpen z Velkých Karlovic. Z dovolené nás stále zdraví paní Eva, která hlásí 16 stupňů. Velké Karlovice jsou po noční bouřce, zatím tam stále prší, tak paní Evo, doufáme, že se vám tam vyjasní. Hezké ráno od Řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí 18 stupňů a slunce. Dámy, moc děkuju za spolupráci a další SMSky ohledně počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu, anebo prostřednictvím klasické textovky. Číslo je stejné 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Na našem Facebooku máme víkendové hlasování. Ptáme se na to, jestli byste nechali dívat své děti na filmy s hvězdičkou. Tak jak na tuto problematiku nahlížíte? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Písničky z filmu Pro pamětníky, tak ty nabídnu v rámci naší další hudební dvojice, a to po 8:30. Za pár minut už společně zavoláme divadelnímu a filmovému herci, panu Jaroslavovi Sypalovi, zeptáme se ho na různé věci z jeho života a taky on dneska slaví narozeniny, tak ho doufám potěšíme a překvapíme tím, že mu popřejeme. Za pár minut máme minutu po 8:45 a teď už letní kino. Michal Penk, písnička Hladně z filmu Slunce, seno a pár facek.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

prosím tě, hlaď mě, promiň jsem na ně, zůstal jsem sám a sám.

0: Za 8 minut půl deváté přeji hezké ráno, sobota 29. srpen. Na lince Rádia Český impuls je už divadelní a filmový herec, ale také autor textu písniček pan Jaroslav Sypal. Pane Sypale, hezké ráno i vám. Vy máte dnes takový jako významný den, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Já bych začal tím, že většina lidí vás zná jako komediálního herce, ale vy jste poměrně plodný textař písní. Tak kde se to ve vás vzalo?
1: Takhle, já jsem na gymnáziu v Kaplici, já jsem z takového malého městečka pohraničního, to je v okrese Český Krumlov, kousek od rakouských hranic, tak jsem tam ve druhém ročníku založil skupinu Pillows. Tam jsem hrál na bicí a už poprvé jsem začal textovat. A pak jaksi průběžně do mých divadelních her, dokonce do jednoho ostravského divadla a celý muzikál jsem textoval. Takže pro mě to je takový ohromný koníček, protože já jsem antitechnický typ, já jsem rád, že doma otevřu okno a na druhé straně prostě dovedu psát po mém tatínkovi, což byl takový věhlasný spisovatel pro děti, takže ohromně se bavím těma textama a vždycky si říkám, když někde slyším z nějaký mery takový ty frázovitý neustále o lásce a když jako píšu příběhy ze života.
0: Rozumím, vy asi tušíte, proč vám volám. Vy máte dnes narozeniny 68. Tak dovolte, abychom vám za všechny naše posluchače a lidi tady v Rádiu Český impuls popřáli hlavně hodně zdraví, hodně pohody a spoustu krásné práce, která vás bude těšit a dodávat vám stále hodně energie.
1: Tolik věcí nádherných, tak moc krát děkuju. Nestačím děkovat, nestačím líbat ruce, nestačím všechny zdravit, gratulanty, děkuju.
0: Nemáte vůbec za co, užijte si váš dnešní narozeninový den. Mějte se krásně, to byl pan Jaroslav Sypal, děkuji, že jste si na nás udělal čas. A teď už další muzika, ale 60. až 80. Ladislav Štajdl, písnička Ospalé ráno.

0: Minuta po půl deváté, tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené sobotní ráno, 29. srpen. Za malou chvíli Dalibor Janda, písnička Žít jako kaskadér. Dnešní den nabídne slunce, ale také mraky, bude polojasno až oblačno, zejména na horách může trochu sprchnout, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, takže nás čeká letní den se vším všude, máme minutu po půl deváté a teď už Dalibor Janda, písnička Žít jako kaskadér.
1: Český Impuls, rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 4:45 já vám přeji hezké sobotní ráno, 29. srpen, na řadě je naše další hudební dvojce a ta nabídne písničky z filmu Pro pamětníky. Čeká nás Inka Zemánková, skladba Slunečnice z filmu Hotel Modrá hvězda a pak si také pustíme Karla Gotta, Evu Pilarovou, duet Dotýkat se hvězd z filmového muzikálu Kdyby 1000 klarinetů. Máme za 4:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb 1+1.
3: Tak jako slunečník.

Dvě minuty po 8:45 posloucháte Český Impulse Radio pro radost ze života. Ještě stále přeji hezké sobotní ráno, od dopoledne nás dělí spousta muziky, let 60. až 80. V celou potom kolegyně Lenka Svobodová nabídne nejnovější zprávy. Za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Z kořápky ořechů. V Třebízi na Kladensku se koná staročeský jarmark s živou hudbou, ukázkami tradičních řemesel, stánky s rukodělními a přírodními výrobky i komentovanými prohlídkami všech staveb a expozice Národopisného muzea. Huti František v Sázavě mají akci Meet and Eat. To je setkání milovníků aut, gastronomie a zábavy. Vstupné je prosím vás dobrovolné a jeho výtěžek poputuje na pomoc dětem. Dožinky ve vodním líně Hoslovice u Strakonic nabídnou tradiční oslavu završení žní s ukázkami zpracování obilí, mlácením cepy i na mlátičce, vázáním povřísel a slavnostním předáváním dožinkového věnce. Návštěvníci se můžou těšit na pečení a ochutnávku čerstvého chleba, řemeslný jarmark a tvořivé dílny pro děti. Během dne otevření dveří chrudimského vojenského letiště se veřejnost může prohlédnout vojenskou část letiště Chrudim a nahlédnout do života parašutistů. A po více než 70 letech od svého objevení bude ve Svitavském muzeu vystavený stříbrný poklad. Taky tam můžete samozřejmě zavítat. My máme 3 minuty po 8:45 a teď už Marie Rotrová, písnička Z kořápky ořechů. Hezké ráno.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: Pěkné ráno. Covidové vakcíny vyšly Česko na zhruba 19 miliard korun. Takový je účet od roku 2020. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek, využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Ministerstvo zdravotnictví to uvedlo na dotaz agentury ČTK. Pro tuto sezónu bude k dispozici 900 tisíc dávek. V končící sezóně se podle údajů rezortu využila necelá třetina tohoto počtu. Hledaný vězeň se už znovu dívá přes mříže. 38letý muž včera odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Později se dostavil na policejní služebnu a sám se policistům přihlásil. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Pátrali po něm všechny dostupné hlídky. Svitavy vystavují stříbrný poklad. V místním muzeu můžou lidé po víc než 70 letech od objevení vidět 3 dřevěné soudky, ve kterých je přes 4000 stříbrných mincí. 23 kilogramů vážící poklad našli v roce 1955 při stavebních pracích v jednom z domů na náměstí Míru. Ředitel Svitavského muzea Hynek Stříteský říká, že mince v objektu někdo ukryl po roce 1830. Tehdy dům patřil řezníkovi a pivovarníkovi Bajerovi.
4: Samozřejmě řezníci, pivovarníci patří mezi tu bohatší měšťanskou vrstvu, takže je i velmi pravděpodobný, že by to skutečně mohl ukrýt on. Důvody, proč to udělal a důvody, proč to tam zůstalo, to nevíme.
3: Stříbrné mince jsou běžně uložené v Moravském zemském muzeu v Brně. Do Svitav se přechodně vrací právě letos, kdy si východočeské město připomíná 770 let od první písemné zmínky. Šesté kolo první fotbalové ligy nabídne souboj týmů z chvostu tabulky. Pardubice přivítají na domácím stadionu nováčka soutěže Artis Brno. Jak připomíná náš sportovní reportér Standa Sigmund, oba týmy si start do soutěže představovali jinak.
5: Zatímco fotbalisté Pardubic vstoupili letos do své 7. prvoligové sezóny, Artis Brno v ní prožívá premiéru. I když řada jeho hráčů nejsou nováčci, protože mají za sebou prvoligové zkušenosti. Střetnutí týmu ze spodku tabulky bude soubojem o jejich první vítězství v sezóně, neboť oba zatím získali jediný bod. Pardubice doma z Mladou Boleslaví a Artis na trávníku Slovácka. Zajímavou postavu zápasu je pardubický trenér Jan Trousil. V minulosti zanechal hráčskou stopu nejprve ve Slovanu Pardubice a pak prožil nejúspěšnější část své kariéry brněnské Zbrojovce, současném rivalu Artisu. Utkání Pardubice Artis Brno začne v 17 hodin.
3: Dnes budou na obloze většinou sluníčko i mraky, na horách ojediněle i přeháňkové. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploměr ukáže většinou maximálně 25, na jihu Moravy může být až 28 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 9. hodině, Leni za hodinu opět naslyšenou. Sobota 29. srpen, startujeme dopoledne. Adam Kořica je s vámi a teď už František Ringo Čech a jeho píseň o Americe. Dobrý den.

Minuta po čtvrt na deset, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji poklidné sobotní dopoledne 29. srpen. Na našem Facebooku najdete víkendové hlasování, zjišťujeme, jestli byste nechali dívat své děti na filmy s hvězdičkou, protože filmy s hvězdičkou vždy budily takovou jako pozornost náctiletých, jo, už jsme se o tom bavili, že zakázané ovoce nejlépe chutná, slibovali totiž ty filmy s hvězdičkou, aspoň malé množství jako nějaké erotiky, jo, něčeho, jakože tam něco někde někomu vykoukne, však to určitě dobře všichni známe. No a tak mě by zajímalo, jestli byste nechali dívat své děti právě na filmy s hvězdičkou. Hlasovat můžete v naší menší anketě. 13 hlasovalo, protože ne, naopak 5, protože hlasovalo pro možnost ano, mrkneme i do komentářů. Paní Dudková píše striktně ne, paní Jiřina Spalcová píše, moji rodiče to nedovolili a já také jsem nepovolila. Paní Eva Tesarová píše, teď už nad tím přemýšlet nemusím, ale mě to rodiče nikdy nedovolili a mým dcerám jsem ani nemusela, protože sami chodili brzy spát. Tak co vy a filmy s hvězdičkou? Dovolili byste se na ně dívat dnešní děti? Já se přiznám, že vůbec netuším, jestli v televizi ještě teď běží vůbec jako filmy s hvězdičkou, protože nějaké to jako násilí a možná i ta drobná erotika se objevuje úplně všude. Jo? Už to není ani jako, že po 10. hodině v té televizi jako běží to takřka na běžném denním jako vysílání. Tak jak to máte vy? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po čtvrt na deset, letní kino, píseň Heineho a dcer z filmu Trhák, Valdemar Matuška a další. Jirka Korn, Milan Drobný, koukám Jiří Schellinger, Jitka Zelenková, Olga Blechová a Hana Buštíková. Tak pojďme na ně.

0: 10:30 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn sobotní dopoledne, 29. srpen. Já koukám na náš WhatsApp. Z Českého Těšína nás zdraví paní Ivanka společně s panem Jindřichem, kteří přejí krásný den všem. Hlásí 18 stupňů a poprchávání. Tak děkujeme za zprávu. Doufám, že se v Českém Těšíně umoudří počasí, vyjasní se a pokračujeme v muzice let 60. až 80. Michal David, písnička Valčík pro mámu. Hezké ráno. Respektive už dopoledne.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Naďa Urbánková, písnička Prázdný expres, sobotní dopoledne 29. srpen. O tomto víkendu začínají v Praze a Středočeském kraji platit běžné jízdní řády pražské integrované dopravy. Začíná 5. ročník sbírky Školákům od srdce, pomáhá dětem z rodin v těžké finanční situaci získat potřebné školní a výtvarné pomůcky před začátkem nového školního roku. Fyzický sběr školních pomůcek se koná tento víkend v prodejnách Tesco a až do příští neděle v prodejnách a na e-shopu papírnictví MC Pen. V Olomouci se koná mezinárodní festival vojenských hudeb, nabídne vystoupení zahraničních orchestrů z Maďarska, Chorvatska a Polska, také vojenské hudby Olomouc. Hraje se 6. kolo první fotbalové ligy, v 17 hodin se Zbrojovka z Brno utká se Zlínem, Pardubice hostí Artis Brno a ve 20 hodin nastoupí Baník Ostrava proti Sigmě Olomouc. V italském středisku Val di Sole se koná mistrovství světa horských kol. V Amsterdamu pokračuje mistrovství světa ve veslování a polská Poznan hostí mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Takže určitě, pokud máte rádi sport, můžete mrknout i na tyhle ty šampionáty, případně třeba i zavítat do některé z těchto destinací, kde se to bude konat. Máme za minutu 9:45 a na řadě je za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Naďa Urbánková, písnička Prázdný expres. Přeji hezké dopoledne s rádiem Český impuls.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkný den. A začínáme dobrou zprávou pro šoféry. V pražské Plzeňské ulici dneškem končí uzavírka, která kvůli rekonstrukci trvala od začátku května v úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Holečkova. Odstraňování dopravního značení a uvolňování silnice začalo už včera večer. Rekonstrukce v ulici zahrnovala kompletní obnovu dožilých inženýrských sítí pod vozovkou a následnou souvislou údržbu komunikace směrem z centra. Díky sloučení prací tří klíčových městských investorů do společného harmonogramu se podle mluvčí technické správy komunikací podařilo výrazně zkrátit dobu dopravních uzavírek a předejít budoucím haváriím. Části Plzeňské ulice byly kvůli opravám uzavřené už loni v období od května do srpna. Česká kamenice na Děčínsku postavila na místě textilky domov pro seniory. Ve dvou objektech je 28 jednolůžkových bytů, společenská a aktivizační místnost a okolo zázemí s houpačkou, grilem a vyvýšenými záhony. První klienti se nastěhují v září. Podle starosty České kamenice Jana Papajanovského chtěla radnice v dolní části města významně investovat.
2: Protože tahle část města byla dosud spíše zanedbaná z hlediska toho, kolik se město investovalo peněz, takže to byla velká motivace. No a zároveň jsme věděli, že prostě potřebujeme zvýšit kapacitu a kvalitu těch našich služeb pro seniory, takže jsme se rozhodli, že spojíme dvě věci v jednom.
1: Náklady na dosud největší investici pětitisícového města činily 240 milionů korun, z toho 160 milionů pokryla dotace z Evropské unie. Poslední srpnovou sobotu hraje Zlín všemi barvami. Může za to FEDO, neboli Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů.
3: Není barva, která by dnes ve Zlíně nebyla k vidění. 22. ročník festivalu s hosty od Slovenska přes Polsko, Lotyšsko, Švýcarsko až třeba po Indii nabízí pestré kroje, hudbu, tanec, zpěv, lidové tradice i báječnou náladu. Dnes kromě vlastních vystoupení také monster koncert se stovkami muzikantů z celého světa. A veliký průvod, který si ze Zlíňanů nesmí nechat ujít snad vůbec nikdo.
1: Ničivá povodeň v severním Nepálu má už přes 600 obětí. Informují o tom dnes agentury s odvoláním na místní policii. Víc než 2000 lidí navíc zůstává pohřešovaných. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. 7 obětí hlásí i čínská strana. Dnes čekáme sluníčko i mraky, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Naměříme do 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 10. hodině. Adam Kořica vám přeje hezké a ničím nerušené sobotní dopoledne, 29. srpen, a teď Josef Laufer a jeho La Bamba.

0: Rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne, 29. srpen do 10:30. Petr Spálený, Zdeněk Rytíř, duet Dítě štěstěny, který zazněl ve filmu Pupendo. V pořadu Máme Česko rádi, budeme hledat poklady, a to i v podzemí. Vydáme se do jihočeského Tábora, a to o 10:30.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, přeji poklidné a ničím nerušené sobotní dopoledne, 29. srpen, naše další hudební dvojice nabídne muziku z roku 1985, více prozradím po půl jedenácté. Podle Hany Kracíkové je ideální čas na městskou turistiku, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Ulice nejsou rozpálené a vždy se dá najít nějaká kavárna, cukrárna anebo hospůdka na ohřátí. V Jihočeském Táboře je to také husitské muzeum nebo podzemí. Včera jsem ale povídala hlavně já, tak teď nechám větší díl na Mirkovi Tausigovi. Dobrý den.
3: Dobrý den. S dovolením bych začal tak, jak se sluší u vstupu do středověkého města, tedy u brány, konkrétně Bechyňské brány. Nikdo ji v běhu století nevypálil, nepobořil ani výrazně nepřestavil, takže se dochovala prakticky tak, jak vypadala na počátku.
2: Je gotická a to také radnice Tábora, kde sídlí už zmíněné husitské muzeum. V něm na nás čekají historické exponáty z doby husitských vojsk, ale i díla malířů, kteří se nechali husitskou dobou inspirovat, třeba od Mikuláše Alše.
3: A hlavně, Hanko, uvidíme tam poklady.
2: Jaké poklady?
3: Skutečné poklady, které se našly na území Tábora při vykopávkách, jednou to byly 4000 mincí dokonce.
2: A tím jste mi nahrál a volně mohu navázat pod zemím. To vzniklo pod Táborem postupně od 15. století. Labyrint vznikal nenápadně, lidé si prostě hloubili sklepení na uskladnění potravin nebo piva a sklepy se postupně propojily. Některé sklepy mají více pater, dalo se tam v případě ohrožení i schovat. Sejít dolů se dá pod Žižkovým náměstím. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impuls Radio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn sobotní dopoledne, 29. srpen do 11. do zpráv celou naše dopolední hudební dvojce a muzika z roku 1985. Iveta Bartošová, Petr Sepeši, duet Červenám a pak také skupina Turbo, nahrávka Chtěl jsem mít. Po zprávách celou už kolega Ludvík Pospíšil, já jsem Adam Kořica, tímto se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezkou sobotu, i nadále si ji užijte s muzikou let 60. až 80. rovná se s rádiem Český Impuls. No a já se na každou z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a užívejte poslední prázdninový víkend. Naslyšenou zítra.
1: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Hudební dvojice.
4: Aneb. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Česko má za sebou upršenou noc. Nejvíc srážek od večera spadlo na jihu Moravy a na pomezí středních a východních Čech. Na síti X to píše Český hydrometeorologický ústav. Část srážek podle meteorologů spadla v bouřkách, které se večer a v noci místy vyskytly. Před těmi i předem varovali. Bouřky mohly podle předpovědi doprovázet nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu, kroupy o velikosti přes 2 cm a přívalový déšť. Žádné výraznější následky ale bouřky nezpůsobily. Hrad Kámen na Pelhřimovsku se po rekonstrukci otvírá veřejnosti. I po 3 roky dlouhých opravách na něm lidé najdou výstavu o historii památky a také sbírku historických motocyklů. O hrad se stará Pelhřimovské muzeum Vysočiny. Jeho ředitel Ondřej Hájek si opravu pochvaluje.
2: Jednu místnost, která původně byla jako zázemí hradu, jsme nechali zpřístupnit pro návštěvníky a propojili jsme ji tak, jak historicky byla. Expozice motocyklů je větší svou plochou, počtem strojů větší není, je spíš kvalitnější z hlediska výběru a prezentace těch strojů.
1: U vstupu také přibylo nové návštěvnické centrum. Hrad teď nabízí nově 3 prohlídkové okruhy. První představí každodenní život na něm a jeho stavební vývoj. Druhý se věnuje právě historii motocyklů a pacovskému závodnímu okruhu. Ve třetím lidé najdou výstavní prostory věnované nedávné rekonstrukci. Výletní loď pro 150 lidí na přehradě Hracholusky na Plzeňsku letos dojezdila. Provozovatelé přitom doufali, že turisty budou vozit až do října. Důvody předčasného konce sezóny zjišťoval kolega ze zpravodajského serveru iDnes.cz a Mladé fronty Dnes Petr Ježek.
3: Loď je na suchu, a to doslova. Je vytažená na břehu, usazená ve speciální konstrukci. Důvod je podle provozovatelů jednoduchý. V přehradě stále klesá hladina. Kdyby s vytažením lodi čekali ještě několik dnů, voda by klesla natolik, že loď už nedokáže vplout do konstrukce, ve které pravidelně zimuje. Do vody se loď vrátí zase na jaře. Očekává se slavnostní start do sezóny. Připomínka kulatých 60 let, kdy začala vozit turisty po přehradě.
1: Spojené státy si plácly s Venezuelou. Země uzavřely ropnou dohodu, která americké straně zajišťuje většinovou kontrolu nad víc než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Uvedl zároveň, že se jedná o největší ropnou dohodu ve světové historii. Prozatím jí venezuelská prezidentka Rodriguezová dosažení dohody potvrdila. Dodala, že dohoda umožní výrazné zvýšení těžby ropy a Venezuele přinese rozsáhlé investice a daňové příjmy. Dnes čekáme většinou polojasno až oblačno, sprchne hlavně na horách. Večer bude na západě Čech přibývat mraků. Naměříme maximálně kolem 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 11:03, hezké dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a mám pro vás první písničku Dalibor Janda, Kde jsi?
5: Kde jsi?

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Za chvíli z našeho letního kina Helena Vondráčková, Přejdi Jordán. Filmy s hvězdičkou vždy budily pozornost náctiletých. Slibovaly totiž aspoň malé množství erotiky anebo kašírovaného násilí. Televizní pořad ale nakonec vybírají rodiče. Nechali byste děti dívat se na filmy s hvězdičkou? Ano nebo ne? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppku na čísle 734 787 981. Dnes jde o filmy s hvězdičkou.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Až vyjde dluhý průvod smutečných hostů na Slezsku, Ostravu od Cikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

Některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnu šla hned, jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si startku nebo spartu.

0: na, na.
1: Tady je Český impuls, náš víkendový program, české písničky 60. až 80. let, hned po 12. Valdemar Matuška, Eldorado. No a taky se těšíme na odpolední scénky a vtipy, výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly. Jiří Sovák nám poradí, abychom si koupili horký klich. K čemu se nám něco takového má hodit? No tak to uslyšíte ve 16:45 na rádiu, které právě posloucháte.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jiří Schellinger právě dospíval na českém Impulzu. Za chvíli Petra Janu uvede svoji písničku. Je to písnička z Impulzovic Krabičky a před námi je nahrávka Už nejsem volná. No a za pár minut 12. hodina a polední zprávy tady na českém Impulzu.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Už nejsem volná. To je píseň, kterou budu zpívat, dokud budu moci. Je to cover verze dramatické balady The Power of Love, kterou zpívala v roce 85 Jennifer Rush. Dnes ji najdete ve všech encyklopediích jako jednu z nejslavnějších popových balad 80. let. Když jsem ji natáčela, netušila jsem, že to bude pravděpodobně nejhranější svatební píseň v Čechách za posledních 20 let. Když někde vystupuju, vždycky mě potěší, když mi nějaký pár z publika poví, že se při mé písni brali. A ráda bych věřila, že jim to vydrželo také díky mojí písničce.
4: Když o

0: lehce snou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Pěkný den. Při nočním ruském útoku poblíž Kyjeva zemřelo nejméně 27 lidí. Ruská armáda udeřila na oblast kolem ukrajinského města Buča. Dalších 42 lidí utrpělo zranění. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje víc než 380 osob. Podle agentury Reuters to dnes uvedl šéf zprávy kyjevské oblasti Tkačenko. Do Česka se vrací vrtulník ze Srbska. Spolu s dalším strojem tam pomáhal s hašením požárů v přírodě. Teď už nebyl vrtulník vyslaný Českem tolik potřeba. Na síti X o tom informují čeští hasiči. Do Srbska odletěly dva vrtulníky před týdnem s předpokladem, že tam zůstanou 5 až 7 dní. V Srbsku se v letošních extrémních vedrech rozšířily v přírodě rozsáhlé požáry. Jeden z největších zasáhl chráněnou přírodní rezervaci asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Srbsko proto žádalo o mezinárodní pomoc. V pražském obecním domě je ode dneška k vidění nejdražší poštovní známka světa. Začala tam výstava Poklady světové filatelie 3. Hodnota všech vystavených známek se bude podle pořadatelů blížit miliardě korun. Příprava výstavy trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů. Nejdražší poštovní známka světa One Cent Magenta je známá také jako britská Guyana. Podle pořadatele výstavy Tomáše Mádla je vytištěná na purpurovém papíře a je jediným exemplářem svého druhu.
4: V přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 0,4 gramu a stojí to 250 milionů, takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná, za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím kdo dělal, protože stejně, když je jedna, no, tak by ji nemohl prodat, že?
3: Nejdražší poštovní známka světa je v Česku k vidění vůbec poprvé. V Brně se částečně přepíšou jízdní řády. Od 1. září se změní trasy některých linek městské hromadné dopravy. Skončí většina letních výluk a linky se z velké části vrátí do svých původních tras. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka 1. Z webu dopravního podniku vyplývá, že větší změn se týká vedení autobusových linek okolo výstaviště. Dnes budou na obloze většinou sluníčko i mraky, na horách ojediněle i přeháňkové. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploměr ukáže většinou maximálně 25, na jihu Moravy může být až 28 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Tolik polední zprávy, teď už 8. den na skupině Olympic. Já jsem od ní pospíšil a přeju krásné poledne.

0: Tady je Český impuls, tady hrají české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli Karel Gott, Domů k nám, písnička z letního kina. Tahle písnička se objevila ve filmu Hvězda padá vzhůru. Máme tady sobotu 29. srpna, svátek dnes slaví Evelína. No a co dnes bude dávat televize, tak to nám řekne Saša Hemala ve svých televizních typech. A to přesně v 12:30 na Českém impulzu.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Sobotní program Českého Impulzu po půl jedné bude pokračovat se skupinou Turbo Přestáváš snít. No ale ještě předtím televizní tipy doporučuje Alexandr Hemala.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Většina televizních stanic má za to, že v sobotu večer je nutné, ba přímo povinné, své diváky rozesmát a bavit. Na ČT1 se o to starají pánové Kramár Kořen v zábavě Zázraky přírody. A dnes nám dokonce, protože prý smích prodlužuje život, předvedou unikátní jógu smíchu a také nás zavedou do našich asi nejznámějších lázní Karlových Var. Vše od 20. hodiny a 5. minuty na ČT1. Bavit se s hvězdami, které máme rádi, nabízí v podtitulu již třetí řada show Možné je všechno, což je vlastně improvizační show, ve které známé osobnosti předvedou, že si dovedou poradit i v těch nejbizardnějších situacích. Alež Háma vás pozve k obrazovkám ve 20.20 na Nově. Také Zákony vlka pokračují svou třetí řadou a tady, jak víme, se jedná o docela jiný žánr. Tvůrci tohoto seriálu budou opět sledovat spolu s vámi příběh někdejšího kriminálníka, kterého shoda okolností přivedla po propuštění z vězení na druhou stranu zákona. Na útěku, to je název dnešní epizody, ve které můžete sledovat napínavé pátrání po nebezpečném uprchlém pacientovi, a to ve 20.15 na Primě. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sobota 29. srpna, posloucháte Český impuls a české písničky celý den. Právě v tento den v roce 1885 německý vynálezce Gottlieb Daimler sestrojil první motocykl. No a my si to právě teď užijeme v naší hudební dvojici, zahrajeme si dvě písničky pro motocyklisty. Prostě hrajeme s větrem ve vlasech. Milan Chladil přijde s písničkou Jezdím bez nehod a Věra Špinarová Bílá java 250. No a po 13. hodině už s vámi bude Lenka Haluzová, já Ludvík Pospíšil vám přeju krásný zbytek soboty a zítra po 11. naslyšenou.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Hudební dvojice.
6: A neb ve dvou se to líp táhne.

Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drek.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Hasiči měli v noci záchrannou akci v Adržpašských skalách na Náchodsku. Skupina 5 lidí uvízla při výstupu na skalní útvar Milenci.

0: Mluvčí krajských hasičů agentuře ČTK řekla, že si o pomoc skupina zavolala před 3 hodinou ráno. Horolezci byli v té době na skále už víc než 10 hodin. Byli zmoklí, prochladlí a vyčerpaní. Musel se k ním dostat hasič lezec. Postupně pak všechny spustili na zem. Při záchranné akci se nikdo nezranil. Policie pátrá po 16-leté dívce. Včera odpoledne odešla z dětského domova v Praze 4, odkud vyrazila na plánovanou vycházku. Podle policie dívka trpí duševní poruchou a je důvodná obava o její život a zdraví. Pohřešovaná je přibližně 170 cm vysoká, střední postavy, má polodlouhé světle hnědočervené vlasy k ramenům a modré oči. V době odchodu měla na sobě červenou růžové tričko, modré džíny a široké boty typu skate. Může se pohybovat na celém území Prahy. Výrazným poznávacím znamením by mohla být její nekoordinovaná klátivá chůze. Jakékoliv informace o hledané dívce volejte na tísňovou linku 158. Boj s chronickou lymfocytární leukémií usnadňuje cílená léčba. Ta dokáže pacientům prodloužit život, ale pojišťovna ji běžně neplatí. Cestu k ní proto otevírají akademické studie, které nabízejí pacientům léčbu zdarma. Díky nim mají také lékaři možnost hledat nejúčinnější a nejšetrnější kombinace léků. Výhody cílené léčby popisuje lékař první interní kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Špaček.
1: Zejména u těch mladších pacientů, pokud mají opravdu nějakou těžkou práci, jsou v naprosté většině případů schopni dál v té práci pokračovat. Ta omezení, která třeba vyplývá z chemoterapie, odpadá. Těch cílených léků máme vícero, buď jsou všechny v tabletách, anebo se to kombinuje s tou biologickou léčbou.
0: Akademický výzkum chronické lymfocytární leukémie už zajistil léčbu pro 67 českých nemocných. České zdravotnictví tak ušetřilo přibližně 120 milionů korun. Kvůli udržitelnosti a dostupnosti je ale podle odborníků nezbytné zapojení státu a pojišťoven. 6. kolo 1. fotbalové ligy nabídne souboj týmů z chvostu tabulky. Pardubice přivítají na domácím stadionu nováčka soutěže Artis Brno. Jak připomíná náš sportovní reportér Standa Sigmund, oba týmy si start do soutěže představovali jinak.
2: Zatímco fotbalisté Pardubic vstoupili letos do své 7. prvoligové sezóny, Artis Brno v ní prožívá premiéru. I když řada jeho hráčů nejsou nováčci, protože mají za sebou prvoligové zkušenosti, střetnutí týmu ze spodku tabulky bude soubojem o jejich první vítězství v sezóně, neboť oba zatím získali jediný bod. Pardubice doma z Mladou Boleslaví a Artis na trávníku Slovácka. Zajímavou postavou zápasu je pardubický trenér Jan Trousil. V minulosti zanechal hráčskou stopu nejprve ve Slovanu Pardubice a pak prožil nejúspěšnější část své kariéry v brněnské Zbrojovce, současném rivalu Artisu. Utkání Pardubice Artis Brno začne v 17 hodin.
0: Dnes čekáme sluníčko i mraky, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Naměříme do 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěknou sobotu vám přeju. Zprávy ve 13 hodin jsou za námi. Pro celé dnešní odpoledne je s vámi Lenka Haluzová. A následující hodinu nám otevírá písničkou Máma Marie Rotrova. Hezký poslech. Jevce.

Karel Černoch právě dospíval písničku Dej mi svou ruku prázdnou. Přeju vám krásnou sobotu. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli už nás čeká další cesta do světa spolu s Jirkou Kolbabou. Poví nám, jaké stopy se zachovaly v africké Mombase po otrokářích. To všechno už za pár minut, ještě předtím ale několik písniček, třeba písničku z našeho letního kina vám pustím. Bude z filmu S tebou mě baví svět, Sladké mámení a Helena Vondráčková.

0: Přeju vám krásnou poslední srpnovou sobotu, máme 29.8. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku to bude třeba S Bohem všem láskám dej od Petry Janů, ale teď už vyrážíme do světa. Kolik toho víte o Mombase? Že toto město najdete v Keni? No, naše znalosti obalí Jirka Kolbaba.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Mombasa není hlavní město Keni, to je Nairobi. Nicméně je to asi taky významná metropole v tomto africkém státu. Co je to za město?
3: To naprosto určitě, protože je to druhé největší keňské město, žije zde přes 500 000 obyvatel a je to významné pobřežní město, je zde významný přístav. Já sám jsem jednou odsud odjížděl na takovou dalekou plavbu do Indického oceánu až k Madagaskaru a potom ještě na ty jižnější ostrovy v Indickém oceánu, takže je to významné místo. Tam je několik zajímavých pozoruhodností staveb, které můžeme vidět zejména z té koloniální doby, třeba Fort Jesus nebo ty fantastické přístavy, kde se staví lodě, typické africké otrokářské plachetnice se tady vždycky stavěly a hlavně pláže. Tady najdeme úžasná místa, odsud se pořádají skvělé výlety rybářské do Indického oceánu. Severně od Mombasy najdeme velké množství takových přístavů, městeček, vesniček, které organizují takovéto plavby a já to můžu našim posluchačům vřele doporučit, zejména v oblasti Vatamu třeba, tak tam je to skvělé odjíždět do Indického oceánu. Tady se loví marliny, tady se chytají tuňáci, je to něco úžasného.
2: Ale když už se člověk vypraví do Keni, tak by asi bylo hříchem zůstat jenom na té pláži. Asi bys doporučil i výlet někam do vnitrozemí.
3: To rozhodně, nezůstaňme jenom na pobřeží, když je tady mnoho atrakcí. Do vnitrozemí musíme zajít zejména za těmi zvířaty, protože tady kolem Mombasy je nenajdeme. Tady najdeme tu historii, zejména tu historii otrokářů, obchodu s otroky a je potřeba se tady zdržet 3-4 dny a vyrazit dál do vnitrozemí.
2: Tak to jsme pobyli v Mombase a také trochu u moře na pobřeží Indického oceánu. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: krásné sobotní odpoledne na Českém impulzu. Právě dozněla písnička Jestli to nebude láska od Ivany Andrlové a Jana Čenského. Za chvíli už bude 14 hodin, ale do zpráv v celou určitě zahrajeme hudební dvojici. Budou to písničky z filmu pro pamětníky, protože právě dneska je to 85 let, co měl premiéru film Hotel Modrá hvězda. Takže jako první přímo z filmu Hotel Modrá hvězda zazní Slunečnice od Inky Zemánkové a potom od Karla Gotta a Ivy Pilarové Dotýkat se hvězd z muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hudební dvojice
5: a neb Vrána k vráně sedá.
6: Tak jako slunečnice.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. České dráhy pro konec letních prázdnin posilují železniční dopravu. Na vybraných spojích přidávají navíc stovky míst, hlavně na linkách z Moravy do Prahy. Dopravce zároveň vyčlenil několik dalších vozů pro operativní posilování provozu. Dráhy o tom v týdnu informovaly v tiskové zprávě. Od září se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Vyšší poptávka doprovází konec prázdnin tradičně. Během tohoto víkendu mají tak České dráhy posílit i spoje do hlavního města Českých Budějovic nebo ze západu i východu Čech. Vyšší kapacitu budou mít také vlaky mezi Brnem a Prahou. Podle dopravce se dá očekávat, že se přepravní špička rozloží do více dní. I tak ale doporučuje rezervovat si místa dopředu. Covidové vakcíny vyšly Česko na zhruba 19 miliard korun. Takový je účet od roku 2020. Na základě letos končící smlouvy ze začátku pandemie odebralo Česko 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Ministerstvo zdravotnictví to uvedlo na dotaz agentury ČTK. Pro tuto sezónu bude k dispozici 900 tisíc dávek. V končící sezóně se podle údajů rezortu využila necelá třetina tohoto počtu. Náměstí Republiky v Plzni má nové stromořadí. Je to hlavní změna po první fázi obměny, která zahrnovala západní část plochy. Omezí se také průjezd aut.
2: Po první fázi obnovy centrálního náměstí je opravená téměř jeho třetina v pásu mezi katedrálou a biskupstvím až ulice Bedřicha Smetany. Má po celé délce nový mobiliár, včetně mlžítek a stromořadí 14 8-metrových jílmů v betonových vanách. Kompletně hotovo bude 1. září. Ze západní strany se stane pěší zóna bez aut. Velké diskuze vyvolá se jmutí dlažby, desky byly ořezány a vráceny zpátky. Další fáze úprav náměstí se teď projektuje.
1: Fotbalisty Plzně posílil slovenský reprezentant Denis Vavro. 30-letý střední obránce přestoupil do Viktorie z druholigového německého Wolfsburgu. Ve Štruncových Sadech podepsal dvouletou smlouvu. Západočeský prvoligový klub o tom informoval na svém webu. Zítra čekáme mraky i sluníčko, sprchnout má jen ojediněle. Naměříme maximálně kolem 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin, děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová a jako první pouštím písničku Mít svůj kout od Jitky Zelenkové. Hezký poslech.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Marie Rotrová právě dospívala na českém Impulzu písničku Jizva na dlani. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Za chvíli už nás čeká pořád Máme Česko rádi a bude to prýma pořád. Budeme totiž hledat poklady. A to i v podzemí. Vydáme se do jihočeského Tábora. Ale ještě než vyrazíme na cestu, tak stihneme několik písniček. Zazní další z našeho letního kina. Bude z filmu Jak svět přichází o básníky. Zpívá Vítězslav Vávra.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Srpnové odpoledne vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde pokračuje naše víkendové hlasování. Filmy s hvězdičkou vždycky budily pozornost 12letých. Slibovaly totiž aspoň malé množství erotiky nebo kašírovaného násilí. Televizní pořad ale nakonec přece jenom vybírají rodiče. Nechali byste své děti dívat se na filmy s hvězdičkou? Hlasujte v anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď už ale pro vás startuje pořad Máme Česko rádi. Podle Hany Kracíkové je totiž ideální čas na městskou turistiku.
1: Máme Česko rádi.
2: Ulice nejsou rozpálené a vždy se dá najít nějaká kavárna, cukrárna anebo hospůdka na ohřátí. V Jihočeském Táboře je to také husitské muzeum nebo podzemí. Včera jsem ale povídala hlavně já, tak teď nechám větší díl na Mirkovi Tausigovi. Dobrý den.
3: Dobrý den. S dovolením bych začal tak, jak se sluší u vstupu do středověkého města, tedy u brány, konkrétně Bechyňské brány. Nikdo ji v běhu století nevypálil, nepobořil ani výrazně nepřestavil, takže se dochovala prakticky tak, jak vypadala na počátku.
2: Je gotická a to také radnice Tábora, kde sídlí už zmíněné husitské muzeum. V něm na nás čekají historické exponáty z doby husitských vojsk, ale i díla malířů, kteří se nechali husitskou dobou inspirovat, třeba od Mikuláše Alše.
3: A hlavně, Hanko, uvidíme tam poklady.
2: Jaké poklady?
3: Skutečné poklady, které se našly na území Tábora při vykopávkách, jednou to byly 4000 mincí dokonce.
2: A tím jste mi nahrál a volně mohu navázat pod zemím. To vzniklo pod Táborem postupně od 15. století. Labyrint vznikal nenápadně, lidé si prostě hloubili sklepení na uskladnění potravin nebo piva a sklepy se postupně propojily. Některé sklepy mají více pater, dalo se tam v případě ohrožení i schovat. Sejít dolů se dá pod Žižkovým náměstím. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český impuls. Právě Věra Špinarová dospívala písničku Grand Hotel u tří strun. Za pár chvil už budou tři odpoledne, ale před zprávami v celou je tady pro vás impulzovic krabička. Dneska se o ní stará Petr Janda a vybral si Slunečný hrob od skupiny Blue Effect. Ať se vám hezky poslouchá.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Sluneční hrob je písnička, která se mi líbila opravdu hned, když jsem ji slyšel poprvé. A že to je už 38 let. Dneska je na tom trošku znát, že byla dělaná v době, kdy ještě technici a zvukaři ještě na tom nebyli tak dobře, ale já ji mám opravdu moc rád. Dýchá atmosféru konce 60. let, je v ní schovaná taková zvláštní forma naděje a zároveň i beznaděje, ve které jsme tehdy žili.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Nový školní rok klepe na dveře i s legislativními změnami. Od září například nebudou moci děti první třídu opakovat kvůli prospěchu nebo nezvládnutí učiva. Změnu přinesla novela školského zákona, která postupně zpřísňuje pravidla pro odklady povinné školní docházky. Ředitel školy může nově na žádost rodičů dětem povolit opakování první třídy pouze tehdy, pokud zdravotní stav žákovi dlouhodobě neumožňoval se vyučování účastnit. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Přesměrovávají řidiče na stránky, odkud podvodníci získávají údaje k platebním kartám nebo bankovním účtům. Nově se objevily také falešné QR kódy, pokračuje Dušan Valenta.
2: Město se už obrátilo na policii. Easy Park, což je pro Varáky celkem nová služba na placení parkovného, totiž žádné zprávy posílat neumí. Sdělení typu evidujeme nezaplacený účet, prosím uhraďte platbu online, která se objevují na některých mobilech, jsou odvod. Varský magistrát proto všem připomíná, že komunikace s Easy Park se odehrává výlučně v aplikaci.
1: Fotbalisté Slávie se mají na co těšit. Do hlavní fáze Ligy mistrů naskočí ve čtvrtek 10. září.

0: září domácím zápasem proti francouzskému Lens. V posledním osmém kole základní části přivítá úřadující český šampion 27. ledna anglickou Aston Villu. UEFA dnes o termínovém kalendáři zápasů informovala v tiskové zprávě. Nejatraktivnější utkání v Mnichově proti Bayernu absolvují Pražané 8. prosince. Rodina bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové se koupe v radosti. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru Glorii Gabrielu. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. 36-letá Soukalová sportovní kariéru oficiálně ukončila v roce 2019. S partnerem Milošem Kadeřábkem má už jedno dítě. Dcera Izabela Gabriela se narodila v září 2021. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásnou sobotu vám přeju, zprávy v 15 hodin právě skončily. Před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první ze zní Lítáme v tom od Petry Zámečníkové a Jiřího Strnada.

0: písnička Kluci právě dozněla. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Už za pár chvil nás čeká hudební kalendář, tentokrát bude o písničce Šaty z šátku od Leška Semelky. Předtím vám ale pustím další písničku z našeho letního kina, tentokrát bude ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Tisíc mil zpívá Helena Vondráčková a Valdemar Matuška.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Nejvyšší čas na hudební kalendář. Písničku Šaty z šátků měl původně zpívat Karel Gott. Proč písničku nakonec natočil autor hudby Lešek Semelka, odhalil expertovi na české písničky Zdeňku Sekaninovi.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Jednou jsem zaznamenal, že vaše písnička Šaty z šátků má něco společného s Karlem Gottem. Vysvětlete to, prosím.
3: Já jsem kdysi napsal Karlovi Gottovi píseň, která se jmenuje Bloudím pasáží, a on potom mě řekl, jestli bych mu nechtěl napsat taky takovou nějakou baladickou nebo kantilenovou píseň, nějakou pomalou takovou, tak já jsem říkal, no tak uvidíme, no, zkusím to samozřejmě. No tak jsem vymyslel takovou písničku.
2: Takže jste k němu zajel a nabídl mu právě Šaty z šátku.
3: Já jsem zajížděl za Karlem domů, tam, co bydlel na té Bertrance, a tam u klavíru jsme to spolu jsem vlastně to cvičili a tak nějak. A jemu se líbila.
2: No ale proč jste si nakonec naspíval sám?
3: Pak mě po nějakým časem říkal, já to pořád zpívám takovým tím belkantem, to není ono, mně se hrozně líbí, jak to zpíváš ty tím drsným hlasem, že to tak prožíváš, jako nechceš si to natočit sám, říkám ti, budeš mít hit.
2: To bych měl asi rozporuplné pocity, když mistr odmítne moji písničku.
3: Já jsem tenkrát posmutnil, protože to byla taková věc prestiže pro skladatele, jehož píseň si Karel vzal do repertoáru, to byl úspěch. Nehledě k tomu, že i tam byl takový předpoklad, že na autorských honorářích se to taky projevilo, protože Karel vydával neskutečný miliony vlastně desek.
2: No, chápu, že se vám do toho moc nechtělo, o čím vás přesvědčil.
3: On mě říkal ještě, já ti garantuju, že budeš mířit.
2: No ale vy jste ji tedy natočil a hned byl nějaký úspěch, ne?
3: Tenkrát nějak nelenil a zrovna to byl někdy z jara. Zavolal do Bratislavy na festivalový výbor bratislavské liry, že máme pěknou píseň, tak ji tam přihlásil, ještě dodatečně ji vzali. No a nakonec vlastně jsme s tou písní vyhráli zlatou bratislavskou liru. Takže tenkrát to bylo takový dilema, ale dneska se na to dívám jinak. Sice jsem přišel třeba o dost peněz, ale vyhrál jsem bratislavskou liru, což je úžasný.
2: Takový úspěch si určitě tahle písnička zasloužila a my si ji proto na Českém impulzu připomeneme.

0: Na Českém impulzu právě Ladislav Štajdl dospíval písničku Miluje tě. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to tentokrát písničky spojené rokem 1985. Turbo a Chtěl jsem mít a jako první červenám Iveta Bartošová a Petr Sepeši.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90. Do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne. V pražském obecním domě je ode dneška k vidění nejdražší poštovní známka světa. Začala tam výstava Poklady světové filatelie 3. Hodnota všech vystavených známek se bude podle pořadatelů blížit miliardě korun. Příprava výstavy trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů. Nejdražší poštovní známka světa One Cent Magenta je známá také jako britská Guyana. Podle pořadatele výstavy Tomáše Mádla je vytištěná na purpurovém papíře a je jediným exemplářem svého druhu.
2: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 4 setiny gramu a stojí to 250 milionů. Takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná. Za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím dodělal, protože stejně, když je jedna, no, tak by ji nemohl prodat. Že?
1: Nejdražší poštovní známka světa je v Česku k vidění vůbec poprvé. Opavský zimní stadion se po rozsáhlé rekonstrukci otevře veřejnosti. Jako první se na něm odehraje 25. září hokejové utkání HC Slezan Opava proti HC Bobři Valašské Meziříčí. O zahajovacím víkendu se mohou návštěvníci těšit také například na komentované prohlídky nové arény, veřejné bruslení nebo křest knihy o historii stadionu. Rekonstrukce začala v květnu 2023 a město dokončenou stavbu převzalo letos v červnu. Zachovaná zůstala původní ocelová konstrukce a zastřešení, stadion ale dostal nové tribuny, technologie a zázemí. Pocit výjimečnosti se u Němců postupně mění. Zatímco dříve se vraceli z dovolené v zahraničí s tím, že v jejich vlasti všechno funguje lépe, v posledních letech se spokojenost vytrácí. Němci se totiž vrací do země, ve které jsou silnice a mosty často v horším stavu než jinde. Vlaky jsou bez klimatizace a mají zpoždění, internet nefunguje a úřady místo digitalizace nadále nabízejí možnost komunikace přes fax. Tématu si všímají tamní média. Podle psychologů by přitom změna vnímání vlastní země mohla být nebezpečná i pro německou demokracii. První fotbalová liga dnes pokračuje třemi zápasy 6. kola. Dosud nebudující

0: Zlín nastoupí v 17 hodin na stadionu Zbrojovky Brno. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti dalšímu nováčkovi brněnskému Artisu. Od 8 večer se pak utká Baník Ostrava s Olomoucí. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zprávy to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Teď se budeme hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let. Hned na úvod, správné holky, hlaste se a vítěz Las Bávra. Hezký poslech.

0: odpoledne na Českém impulzu právě Babi Daněk dospíval písničku Na cestě. V následujícím hudebním bloku pustíme další písničku z letního kina, tentokrát zazněla ve filmu 50. Bude to Duhová víla od Hany Zagorové a Petra Reska. Ale předtím mám pro vás scénku. Víte, jak se zbavit soka? Pokud má plnovous, bude vám stačit kbelík horkého klihu. Víc prozradí Jiří Sovák Miroslavu Horníčkovi.
1: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec voják.
2: Jako voják umělec.
1: Jako voják umělec.
2: Když je voják, musí být umělec.
1: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
2: Jako v Auzu.
1: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš.
2: Já jsem výborný byl... písař.
1: Ano. A já jsem...
2: Dneska se vypráví o tvém písmu při táborových ohních.
1: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
2: Já taky už ne, myslím, ani... že to bylo strna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
1: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
2: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
1: Plnovous.
2: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
1: Ano.
2: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra plásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to... jak to obyčejně bývalo. K večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
1: vypil.
2: No, tak skvašenej.
1: Ano.
2: Skvašenej. Tenkrát ještě byl skvašenej.
1: Ano.
2: A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
1: Klích?
2: Ne polivku, klích. Klích.
1: Ty máš rád klích, ne?
2: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
1: No.
2: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13. myslím, pokoj bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
1: Jo.
2: Co, já mám mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně, jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
1: Mockrát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody. Soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Za chvíli se budeme zase smát, a to s Felixem Holcmanem a Františkem Budínem, kteří se jen tak náhodně setkají, no a bude z toho zase scénka jako hrom. Předtím ale několik písniček zazní třeba Kdyby se v komnatách od Ivany Andrlové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminery?

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: písničku Nonstop právě dospíval Michal David. Do zpráv v celou zazní třeba ještě Snad jsem si ji měl všímat víc od Dalibora Jandy. Ale teď už na českém Impulzu slibovaná scénka. Pokud je základem společenské konverzace mluvit a přitom nic neříct, tak mistry oboru jsou Felix Holzman a František Budín.
1: Dobrý den.
2: Taky tak. Náhoda, co?
1: No, to je, člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to a...
2: Ano.
1: A...
2: Nebo tamto, že jo?
1: Ano, tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto.
2: Ano.
1: A
2: nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne. Žádná ne? Baba, já myslím ba a za seba. Baba, tak jako jo.
2: Je tak baba jako jo, já vím. No jo,
1: tak
2: jo.
1: Tak jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. No jo.
2: To je...
1: Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
2: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
1: A já myslel, že jste ho znal?
2: No já taky myslel na Převítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho Vítele, ten se zase nemenoval Jouda, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jako horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo. A takovej dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek,
2: Rambousek
1: aby
2: no,
1: ho neznal, takový
2: no.
1: Malej pihovatej,
2: no jo.
1: No, jo.
2: No,
1: a co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl?
2: No,
1: tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč, tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není tak, jen tak kapku pulentní,
1: no,
2: že jo.
1: Tak nějak, no, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, a pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát?
2: Yeah.
1: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo? No za jo. Takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No. Kde pak? Věřte, že není přešťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No jako když zanáší.
1: Jo tak.
2: Tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Tak taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.
0: Vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Lojzo!
3: Ano, Lízinko?
2: Dojdeš pro vodu?
3: Už běžím.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky namoč, mrázo, mrázo, mrázo, taky namoč, mrázo, mrázo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, překličím.
1: Zkus vodu, mrazo, mrazo, mrazo, zkus vodu, mrazo, mrazo, ten si vodu.
0: A v čem ji mám přinést, mrazo, mrazo, a v čem ji mám přinést, mrazo, řekni v čem.

Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Martin Fuchsa si připsal další úspěch. 33-letý český kanoista obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce a celkově získal už 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, dnes ho v polské Poznani porazil Brazilec Isaquias Queiroz, který byl o 24 setin rychlejší. Boj s chronickou lymfocytární leukémií usnadňuje cílená léčba. Ta dokáže pacientům prodloužit život, ale pojišťovna ji běžně neplatí. Cestu k ní proto otevírají akademické studie, které nabízejí pacientům léčbu zdarma. Díky nim mají také lékaři možnost hledat nejúčinnější a nejšetrnější kombinace léků. Výhody cílené léčby popisuje lékař první interní kliniky hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Špaček.
2: Zejména u těch mladších pacientů, pokud nemají opravdu nějakou těžkou práci, jsou v naprosté většině případů schopni dál v té práci pokračovat. Ta omezení, která třeba vyplývá z chemoterapie, odpadá. Těch cílených léků máme vícero, buď jsou všechny v tabletách, anebo se to kombinuje s tou biologickou léčbou.
1: Akademický výzkum chronické lymfocytární leukémie už zajistil léčbu pro 67 českých nemocných. České zdravotnictví tak ušetřilo přibližně 120 milionů korun. Kvůli udržitelnosti a dostupnosti je ale podle odborníků nezbytné zapojení státu a pojišťoven. V Brně se částečně přepíšou jízdní řády. Od 1. září se změní trasy některých linek městské hromadné dopravy. Skončí většina letních výluk a linky se z velké části vrátí do svých původních tras. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka číslo 1. Z webu dopravního podniku vyplývá, že většina změn se týká vedení autobusových linek okolo výstaviště. Robert Fico se opět zastává Ruska. Podle slovenského premiéra ho nelze demonizovat a vytlačovat z Evropy. Fico to řekl v dnešním projevu na oslavách 82. výročí začátku slovenského národního povstání v Banské Bystrici. Ministerský předseda zároveň kritizoval Ukrajinu v

0: souvislosti s jejím rozhodnutím vytvořit národní památník uctění význačných Ukrajinců. Slovenská opozice přitom Fica dlouhodobě obvinuje z opakování ruské propagandy. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Jsou 3 minuty po 17. hodině a na Českém impulzu právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu s datem 29. srpna a první písnička, která v této hodině zazní, je Prý se tomu říká láska od Lenky Filipové. Bylo

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Oči do kořán a v těch očích tání, vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Paleček a Michal Janík právě dospívali svého prodavače limonád. Přeju vám krásnou sobotu. Večer se blíží, pokud byste se rádi podívali na něco pěkného, nevíte úplně přesně na který pořad, tak vydržte, za chvíli se přihlásí Saša Hemala se svými tipy. Předtím si ale ještě zahrajeme, už teď se můžete těšit na písničku z večerníčku o Křemílkovi a Bochumurkovi z pohádky z Mechu a Kapradí. Cestu znám jen já a Karel Gott.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásnou sobotu, máme 29. srpna, vy posloucháte Český impuls. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky 60. až 80. let. Těšit se můžete třeba na písničku Trouba od Lucie Bílé, ale teď už se správně pěkné soboty přidává Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Většina televizních stanic má za to, že v sobotu večer je nutné, ba přímo povinné, své diváky rozesmát a bavit. Na ČT1 se o to starají pánové Kramár Kořen v zábavě Zázraky přírody. A dnes nám dokonce, protože prý smích prodlužuje život, předvedou unikátní jógu smíchu a také nás zavedou do našich asi nejznámějších lázní Karlových Var. Vše od 20. hodiny a 5. minuty na ČT1. Bavit se s hvězdami, které máme rádi, nabízí v podtitulu již třetí řada show Možné je všechno, což je vlastně improvizační show, ve které známé osobnosti předvedou, že si dovedou poradit i v těch nejbizardnějších situacích. Alež Háma vás pozve k obrazovkám ve 20.20 na Nově. Také Zákony vlka pokračují svou třetí řadou a tady, jak víme, se jedná o docela jiný žánr. Tvůrci tohoto seriálu budou opět sledovat spolu s vámi příběh někdejšího kriminálníka, kterého shoda okolností přivedla po propuštění z vězení na druhou stranu zákona. Na útěku, to je název dnešní epizody, ve které můžete sledovat napínavé pátrání po nebezpečném uprchlém pacientovi, a to ve 20.15 na Primě. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička Ten vůz už jel od Marie Rotrové. Nám se blíží konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na nejkrásnější sen od kardinálů. Večer po 19. hodině budou country, folk a temské písničky. Tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová, ale uslyšíme se spolu hned zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

nás, z nás trefí čího klíra. Nikdo má pletky rád, já reči sklidicí vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Když jde blizár,

celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 minut.

Maria, kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, z láhve brandy upíjí.

Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. K vážné nehodě došlo v areálu Vojenského technického muzea v Lešanech na Benešovsku. Při předvádění vojenské techniky se tam dnes převrátilo vozidlo Tatra. Dva lidé podle záchranářů utrpěli zranění. Událost už vyšetřuje policie. V muzeu se dnes koná masově navštěvovaná akce Tankový den. Vojenský historický ústav Praha na Facebooku uvedl, že nehoda se stala mimo oficiální program. Podle serveru novinky.cz je havarovaným vozem nová pancéřovaná Tatra Tadeas, která se představila letos v červnu v Paříži. Andrej Babiš se obul do zpravodajských služeb. Premiér jim na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Babiš to dnes řekl České televizi. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku nebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Prezident Petr Pavel už včera označil dezinformační kampaň za cílenou provokaci a ocenil, že na lidé neslyší. Náměstí republiky v Plzni má nové stromořadí. Je to hlavní změna po první fázi obměny, která zahrnovala západní část plochy. Omezí se také průjezd aut, pokračuje Klára Fajstová.
2: Po první fázi obnovy centrálního náměstí je opravená téměř jeho třetina v pásu mezi katedrálou a biskupstvím až ulice Bedřicha Smetany. Má po celé délce nový mobiliár, včetně mlžítek a stromořadí 14 8-metrových jílmů v betonových vanách. Kompletně hotovo bude 1. září. Ze západní strany se stane pěší zóna bez aut. Velké diskuze vyvolávalo sejmutí dlažby, desky byly ořezány a vráceny zpátky. Další fáze úprav náměstí se teď projektuje.
1: V Nizozemsku se objevila kuriozní droga. Tamní institut Trimbos, zabývající se závislostmi a duševním zdravím, varoval před tabletami extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pilulky obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet zachytili v testovacích centrech, kde si uživatelé mohou nechat drogy před užitím prověřit. Výrobky

0: A prodej i užívání extáze jsou v Nizozemsku podle agentury AP nezákonné, přesto je tato droga v hudebních klubech a na festivalech značně rozšířená. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: hvězdy jsou jízdní řád. Já vás chtěl varovat, hvězdy jsou jízdní řád.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Žákům základních a středních škol začne v úterý nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne zhruba 115 000 prvňáků. První zářijový den přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Ministerstvo totiž prodloužilo přechodné období o jeden rok, tedy do září 2027. V Česku přibývá mladých dospělých s onkologickou diagnózou. Roste počet nádorů střev, rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo rakoviny prsu u žen pod 40 let. Dospívající lidé pak často trpí zejména nádory mízních uzlin, kostí nebo měkkých tkání. Agentuře ČTK to sdělila přednostka kliniky dětské hematologie a onkologie v pražské motolské nemocnici Lucie Šrámková. Naproti tomu u dětí je výskyt onkologických onemocnění stabilní. Obec Barchov na Pardubicku bude na jaře hezčí. Zmizí betonové koryto místního Podolského potoka, který dostane nové členitější koryto. Vzniknou tu meandry a tůně. Starostka Barchova Iva Krepsová potvrdila, že zajistit takovouto stavbu je nesmírně náročné. Doufá ale, že výsledek bude stát za to.
2: Museli jsme jednat s povodím Labe, abychom stávající koryto odkoupili původně za cenu odhadu. Ale tím, že to všechno dlouho trvalo, tak vstoupil v platnost nový zákon a my jsme to stávající koryto odkoupili za 10 000 korun. To byla velmi příjemná zpráva.
1: Německo se chystá obvinit Rusko z dronového útoku v Lipsku. Kancléř Friedrich Merz zároveň plánuje oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi Evropské unie. Dnes o tom informoval bruselský server Politico. Oznámení je naplánované na začátek příštího týdne. Připomenu, že k incidentu na lipském letišti došlo v noci na 5. srpna. Tamní zaměstnanec objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Podle médií se německé úřady domnívají, že za pokusem o útok na letoun je právě Rusko. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý kryslik ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má zprotějí.

Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru. Jak je to krásné moci vykašlat se na celní předpisy a na cenzuru. Na, na, na, na. Pěstovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelné země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách.

nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. V pražském obecním domě je ode dneška k vidění nejdražší poštovní známka světa. Začala tam výstava Poklady světové filatelie 3. Hodnota všech vystavených známek se bude podle pořadatelů blížit miliardě korun. Příprava výstavy trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů. Nejdražší poštovní známka světa One Cent Magenta je známá také jako britská Guyana. Podle pořadatele výstavy Tomáše Mádla je vytištěná na purpurovém papíře a je jediným exemplářem svého druhu.
2: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 4 setiny gramu a stojí to 250 milionů, takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná, za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím dodělal, protože stejně, když je jedna, no, tak by ji nemohl prodat. Že?
1: Nejdražší poštovní známka světa je v Česku k vidění vůbec poprvé. Policisté dnes našli 37letého muže s omezenou svéprávností. Pohřešovaný se počátkem srpna nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci na Příbramsku a jeho mobilní telefon byl nedostupný. Strážci zákona i s pomocí informací od veřejnosti muže vypátrali na Kutnohorsku a údajně je v pořádku. Opavský zimní stadion se po rozsáhlé rekonstrukci otevře veřejnosti. Jako první se na něm odehraje 25. září hokejové utkání HC Slezan Opava proti HC Bobři Valašské Meziříčí. O zahajovacím víkendu se mohou návštěvníci těšit také například na komentované prohlídky nové arény, veřejné bruslení nebo křest knihy o historii stadionu. Rekonstrukce začala v květnu 2023 a město dokončenou stavbu převzalo letos v červnu. Zachovaná zůstala původní ocel. Nová konstrukce a zastřešení, stadion ale dostal nové tribuny, technologie a zázemí. Tadej Pogačar má za sebou smutný den. Pro hvězdného slovinského cyklistu skončila Vuelta po páru v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit. Pogačar v rovinaté etapě upadl v pelotonu podle všeho bez cizího zavinění a spolu s ním skončilo na asfaltu několik dalších jezdců. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: K vážné nehodě došlo v areálu Vojenského technického muzea v Lešanech na Benešovsku. Při předvádění vojenské techniky se tam dnes převrátilo na bok vozidlo Tatra. Dva lidé podle záchranářů utrpěli zranění. Událost už vyšetřuje policie. Havarovaným vozem je pancéřovaná Tatra Tadeas a jedním zraněným zaměstnanec společnosti Tatra Defense. V muzeu se dnes konala masově navštěvovaná akce Tankový den. Vojenský historický ústav Praha na Facebooku uvedl, že nehoda se stala mimo oficiální program. Plzeňský kraj zadal studii dálkové cyklotrasy Bor-Sušice. Propojí západní pohraničí, konkrétně Český les se Šumavou, přes Hostouň, Poběžovice, Domažlice, Gdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Délka trasy bude 120 až 130 kilometrů podle toho, kudy povedou nové úseky a propojky polních a lesních cest. Náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čížek ČTK řekl, že cyklotrasa spojí významná města i turisticky atraktivní oblasti v jihozápadní části Plzeňska.
2: Oni vlastně tyhle silnice nebo ty páteře tak vlastně kopírují silnice první třídy. To jsou ty místa, odkud se ty lidi potřebují někam dostat, který spojují ty větší obce. A teprve potom na to budou navazovat ty cyklostezky nižších kategorií. Ta nejdůležitější část cyklostezek je něco přes 800 km v plzeňském kraji a už máme hotovo víc než nějakých 250.
1: Kraj chce, aby trasy byly co nejrovinatější a co nejkratší, aby mohly sloužit i pro dopravu do škol, do práce a za službami. Olomouc bude mít novou soukromou základní školu. Zařízení až pro 144 žáků vznikne v části rozlehlé budovy Hanáckých kasáren v centru města, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská soukromá firma. Přestavbu některých prostor třetího patra na základní školu tento týden povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Nová základní škola má být dokončená do konce roku 2027. Všude dobře, u nás nejlíp. S takovým dojmem se dřív Němci většinou vraceli ze zahraniční dovolené. Podle tamních médií se ale tento pocit spokojenosti a jisté civilizační převahy v posledních letech vytrácí.
3: Němci se totiž podle médií vrací do země, v níž jsou silnice a mosty často v horším stavu než jinde, vlaky jsou bez klimatizace a mají zpoždění, internet nefunguje a úřady místo digitalizace dál nabízejí možnost komunikace přes fax. Podle psychologa Ulricha Schmidta Dentera přispělo srovnání se zahraničím během dovolené po druhé světové válce ke stabilizaci německé společnosti. Změna vnímání vlastní země by tak nyní mohla být pro německou demokracii nebezpečná. Jaromír

0: Jirmrhal, ČTK, Berlín.
1: České basketbalistky přišly o výraznou oporu. Na zářijovém mistrovství světa v Berlíně se musí obejít bez Julie Reisingerové. 28-letá pivotka se nestihne připravit na šampionát po květnové operaci kolena. Už dříve bylo jasné, že týmu bude chybět i další opora pod košem Emma Čechová, která si v květnu při angažmá v Minnesotě v WNBA přetrhla v kolenu skřížený vaz. Dnes o tom informovala Česká basketbalová federace. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

do naší ulice, auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, z

z naší ulice auta a popílek odletěl

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tou je ale podle něj posilování odstrašení ve formě investic do obrany. Konecký také připomíná, že NATO ze své podstaty není útočný pakt.
1: V Alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, Aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No, to je jako velmi podstatná věc, kterou, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska. Takže Aliance je připravená bránit každý milimetr svého vlastního území.
0: Konecký také dodal, že se bezpečnostní prostředí výrazně změnilo a stejně tak úroveň hrozby. Na případné ozbrojené napadení je podle něj na to výrazně lépe připravené než před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. K neštěstí došlo na Domažlicku. Při odpolední nehodě na silnici číslo 183 mezi obcemi Hradiště a Radonice zemřel mladý motorkář. Podle policejních informací vyjel v zatáčce mimo komunikaci a narazil do stromu. I přes veškerou snahu a poskytnutou pomoc svým zraněním na místě podlehl. Přesnou příčinou tragédie se zabývají domažličtí kriminalisté. Zítřejší bezplatné prohlídky státních památek jsou v Moravskoslezském kraji beznadějně obsazené. Vstupy zdarma připravilo Ministerstvo kultury ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září. Do projektu se zapojují téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu.
2: Správci památek se snaží vyhovět pokud možno co nejvyššímu počtu zájemců. Například na dole Michal v Ostravě proto kvůli obrovskému zájmu lidí kapacitu prohlídek zvýšili. Původně bylo v plánu 5 prohlídek, přidali ale další 2, každou po 25 lidech. A na Pilno mají také na zámku v Hradci nad Moravicí, který patří k nejromantičtějším a nejkrásnějším v naší zemi. Dobrou zprávou pro ty, na které se dostalo, je alespoň to, že do zámeckého parku, který patří k největším v Česku, mohou zájemci zavítat i bez rezervace. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: V Nizozemsku se objevila kuriózní droga. Tamní institut Trimbos, zabývající se závislostmi a duševním zdravím, varoval před tabletami extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pilulky obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet zachytili v testovacích centrech, kde si uživatelé mohou nechat drogy před užitím prověřit. Výroba, prodej i užívání extáze jsou v Nizozemsku podle agentury AP nezákonné. Přesto je tato droga v hudebních klubech a na festivalech značně rozšířená. Tadej Pogačar má za sebou smolný den. Slovinský cyklista utrpěl při dnešním pádu v 8. etapě Vuelty otřes mozku, zlomeninu klíční kosti s dislokací, stabilní zlomeninu 7. krčního obratle a odřeniny. Oznámil to jeho tým UAE Emirates s tím, že s klíční kostí musí hvězdný jezdec na operaci. Kvůli otřesu mozku se zákroku podrobí později. 27-letý Pogačar bez cizího zavinění upadl zhruba 33 kilometrů před cílem dnešní rovinaté etapy a ze závodu musel odstoupit. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

kříž a srdce padají v rohu náměstí. Co pak ti pošlu k tvému svátku, trochu úsměvu do dlaní a trochu věd z větru na památku.

nízky stáčí vítr, do štěstí

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus, viděl

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Žákům základních a středních škol začne v úterý nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva

0: termín. Součástí projektu je přestavba křižovatky u úřadu práce na kruhový objezd. Z něho se už za zhruba 3 týdny dostanou řidiči dalšími výjezdy do centra Kolína a jednosměrně i k obchodnímu centru Futurum. Počítá s tím starosta středočeského města Michal Kašpar.
1: Od 21.9. by mělo být za prvé už dodělaný a otevřený ten vjezd do města z kruháku, to znamená ten směrem sem k městu, a za druhý by měl být kompletně položený povrch po celý Kutnohorský, ale bude zatím jenom jednosměrně průjezdná.
0: Oprava Kutnohorské ulice v Kolíně začala letos v březnu. Rekonstrukce zahrnuje práce na kanalizaci, vodovodu, veřejném osvětlení, zastávkách MHD i chodnících. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Přesměrovávají řidiče na stránky, odkud podvodníci získávají údaje k platebním kartám nebo bankovním účtům. Nově se objevily také falešné QR kódy.
2: Město se už obrátilo na policii. Easy Park, což je pro Varáky celkem nová služba na placení parkovného, totiž žádné zprávy posílat neumí. Sdělení typu evidujeme nezaplacený účet, prosím uhraďte platbu online, která se objevují na některých mobilech, jsou podvod. Varský magistrát proto všem připomíná, že komunikace s Easy Park se odehrává výlučně v aplikaci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Německo se chystá obvinit Rusko z dronového útoku v Lipsku. Kancléř Friedrich Merz zároveň plánuje oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi Evropské unie. V sobotu o tom informoval bruselský server Politico. Oznámení je naplánované na začátek příštího týdne. Připomenu, že k incidentu na lipském letišti došlo v noci na 5. srpna. Tamní zaměstnanec objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Podle médií se německé úřady domnívají, že za pokusem o útok na letoun je právě Rusko. Martin Fuchsa si připsal další úspěch. 33-letý český kanoista obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal už 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, v sobotu ho v polské Poznani porazil Brazilec Izakias Queiroz, který byl o 24 setin rychlejší. V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš.

ます。

0: Besnem, s kuřicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Zase vidím

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Andrej Babiš se obul do zpravodajských služeb. Premiér jim na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich.

0: časové kapsle do zhruba 2metrové díry ředitelka Sdružení města Monika Vlková Impulzu řekla, že v krabici jsou mince, plány, policejní výložky, loga, různé vzkazy, noviny, trička, vytisklé webové stránky, flešky, ale i třeba meníčko deskové hry, kostka ze spodní části Václaváku nebo jména a e-maily všech členů spolku.
1: Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím a taky takový materiál, který má asi 20 stran, má to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu, co právě žijeme, jaká je politická situace, co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu.
0: Časová schránka se na Václavském náměstí v Praze nachází při pohledu na Národní muzeum vpravo od sochy svatého Václava. Místo pro zakopání kapsle vybral pan stavby vedoucí, vysvětluje to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
2: Bylo vybráno s ohledem na harmonogram a postup prací, bude to uloženo pod budoucí dlažbou.
0: Než příští generace časovou schránku najdou, tak se po ní na pražském Václaváku budeme nevědomky procházet. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Olomouc bude mít novou soukromou základní školu. Zařízení až pro 144 žáků vznikne v části rozlehlé budovy Hanáckých kasáren v centru města, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská soukromá firma. Přestavbu některých prostor třetího patra na základní školu tento týden povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Nová základní škola má být dokončená do konce roku 2027. Všude dobře, u nás nejlíp. S takovým dojmem se dřív Němci většinou vraceli ze zahraniční dovolené. Podle tamních médií se ale tento pocit spokojenosti a jisté civilizační převahy v posledních letech vytrácí.
4: Němci se totiž podle médií vrací do země, v níž jsou silnice a mosty často v horším stavu než jinde, vlaky jsou bez klimatizace a mají zpoždění, internet nefunguje a úřady místo digitalizace dál nabízejí možnost komunikace přes fax. Podle psychologa Ulricha Schmidta Dentera přispělo srovnání se zahraničím během dovolené po druhé světové válce ke stabilizaci německé společnosti. Změna vnímání vlastní země by tak nyní mohla být pro německou demokracii nebezpečná. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
3: Třemi zápasy šestého kola pokračovala v sobotu nejvyšší fotbalová soutěž. Zlín prohrál v Brně se Zbrojovkou 2-3 a jako jediný tým dosud nezískal ani bod. Pardubice po obratu překvapivě podlehly ligovému nováčkovi z Artisu Brno 1-2. Ve večerním duelu pak zvítězil Baník Ostrava nad Olomoucí 1-0. V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

času se podívá a řekne, je to dobrý.

0: jednu. Žákům základních a středních škol začne v úterý nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne zhruba 115 000 prvňáků. První zářijový den přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Ministerstvo totiž prodloužilo přechodné období o jeden rok, tedy do září 2027. Stavbaři si s opravou Kutnohorské ulice v Kolíně pospíší. Rozsáhlá rekonstrukce skončí do konce října, tedy asi o měsíc dřív, než je oficiální termín. Součástí projektu je přestavba křižovatky u úřadu práce na kruhový objezd. Z něho se už za zhruba 3 týdny dostanou řidiči dalšími výjezdy do centra Kolína a jednosměrně i k obchodnímu centru Futurum. Počítá s tím starosta středočeského města Michal Kašpar.
1: Od 21.9. by mělo být zaprvé už dodělaný a otevřený ten vjezd do města z kruháku, to znamená ten směrem sem k městu, a za druhý by měl být kompletně položený povrch po celý Kutnohorský, ale bude zatím jenom jednosměrně průjezdná.
0: Oprava Kutnohorské ulice v Kolíně začala letos v březnu. Rekonstrukce zahrnuje práce na kanalizaci, vodovodu, veřejném osvětlení, zastávkách MHD i chodnících. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Přesměrovávají řidiče na stránky, odkud podvodní

0: útoku v Lipsku. Kancléř Friedrich Merz zároveň plánuje oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi Evropské unie. V sobotu o tom informoval bruselský server Politico. Oznámení je naplánované na začátek příštího týdne. Připomenu, že k incidentu na lipském letišti došlo v noci na 5. srpna. Tamní zaměstnanec objevil dron s výbušninou poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov. Podle médií se německé úřady domnívají, že za pokusem o útok na letoun je právě Rusko. Martin Fuchsa si připsal další úspěch. 33-letý český kanoista obhájil na mistrovství světa stříbro na pětistovce a celkově získal už 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, v sobotu ho v polské Poznani porazil Brazilec Izakias Queiroz, který byl o 24 setin rychlejší. V neděli bude polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28, na jižní Moravě až kolem 30 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích, a teď ptáš se která, a tonou v rozpacích, tou tajemkou, co skrývá 100 střípků.

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy

lásek, když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vyni,

0: Andrej Babiš se obul do zpravodajských služeb. Premiér jim na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Babiš to v sobotu řekl České televizi. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku nebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Prezident Petr Pavel už v pátek označil dezinformační kampaň za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Pražské Václavské náměstí nese poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam uložilo sdružení Nového města Pražského. Plastová, asi 8-kilová krabice ukrývá zhruba 30 předmětů.
1: Po uložení časové kapsle do zhruba dvoumetrové díry ředitelka sdružení města Monika Vlková Impulzu řekla, že v krabici jsou mince, plány, policejní výložky, loga, různé vzkazy, noviny, trička, vytisklé webové stránky, flešky, ale i třeba meníčko, deskové hry, kostka ze spodní části Václaváku nebo jména a e-maily všech členů spolku.
2: Dali jsme tam samozřejmě dopis budoucím generacím a taky takový materiál, který má asi 20 stran, má to rok 2026 poselství z Václaváku, kde jsme popsali vlastně tu současnou dobu, co právě žijeme, jaká je politická situace. Co stojí, čím se bavíme, jak čteme, jak všechno kupujeme na internetu.
1: Časová schránka se na Václavském náměstí v Praze nachází při pohledu na Národní muzeum vpravo od sochy svatého Václava. Místo pro zakopání kapsle vybral pan stavby vedoucí. Vysvětluje to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Bylo vybráno s ohledem na harmonogram a postup prací. Bude to uloženo pod budoucí dlažbou.
1: Než příští generace časovou schránku najdou, tak se po ní na pražském Václaváku budeme nevědomky procházet. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Olomouc bude mít novou soukromou základní školu. Zařízení až pro 144 žáků vznikne v části rozlehlé budovy Hanáckých kasáren v centru města, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská soukromá firma. Přestavbu některých prostor třetího patra na základní školu tento týden povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Nová základní škola má být dokončená do konce roku 2027. Všude dobře, u nás nejlíp. S takovým dojmem se dřív Němci většinou vraceli ze zahraniční dovolené. Podle tamních médií se ale tento pocit spokojenosti a jisté civilizační převahy v posledních letech vytrácí.
4: Němci se totiž podle médií vrací do země, v níž jsou silnice a mosty často v horším stavu než jinde, vlaky jsou bez klimatizace a mají zpoždění, internet nefunguje a úřady místo digitalizace dál nabízejí možnost komunikace přes fax. Podle psychologa Ulricha Schmidta Dentera